když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 9 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby jsme vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěnej nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Jo. Těch, celý tu. Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkal, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom. Takže 272 vajíce, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucejtil, odevřu ty dveře a ucejtil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Bežovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Odevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovském a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ale všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano, šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano, ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo? A nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec. Ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo? Ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přebyl si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Davidka, mám Béčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala ping Beverly Hills 920, může se takoho tam dělovala?
5: No
8: tak?
5: Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostla jste na tom, jo? Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku máš? Máš nějakou historku?
10: Mám. Historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo? No teď jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako

0: A on se rozešel, jo? Teď jsem viděl z každého oka. Mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to probíhalo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo. Prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam obli, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko. Všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál. Asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
1: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
2: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
1: Ano.
2: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka moc ne a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
1: Ano.
2: Ne vždycky.
1: A zdali to věděla Věra Tichánková.
2: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
1: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
2: no,
1: takhle.
2: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
1: Jo.
2: To ne, tomu jsme byli.
1: Pyžamu se recitovalo, jo?
2: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
1: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hurečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
7: Já myslím...
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecám jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho. No tak pak, když přijdou do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes léto?
2: Ano, hodně, jo, hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem,
1: tempíčko,
2: když jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo...
2: No, naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušelo v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: To jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat, pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovským.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očiabřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam
3: jezdí. Národním už se někam ani nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem zvolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je ve školce první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Bylo to úsměvný. To úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají. To je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Nahlovského.
1: Pana Nahlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tuhle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Nahlovský.
1: Nahlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě sehráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Nahlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš.
1: Hele, řekni nám, co jsi čet.
2: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Šuaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
1: No a?
2: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
1: To je jedno, jeď dál.
2: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
1: No a jak?
2: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
1: To je pěkné.
2: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
1: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
2: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
3: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
4: Já taky děkuju, nashledanou.
3: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši se dnes uskuteční den prevence. Představí práci složek integrovaného záchranného systému. Lesy České republiky opraví hornohradský rybník u Stráže nad Ohří na Karlovarsku. Český rozhlas úspěšně otestoval nový systém celoplošného varování obyvatel přes rozhlasové vysílání DAB. Umí probudit i vypnuté přijímače. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Na parkovišti u sportovního areálu v Aši se dnes uskuteční den prevence. Lidem nabídne možnost poznat práci složek integrovaného záchranného systému a dozvědět se víc o prevenci, bezpečnosti i první pomoci. Jak uvedlo pořádající kulturní centrum Laritma, dopolední program je určený především pro mateřské a základní školy. Odpoledne pak široké veřejnosti. Připravené budou ukázky techniky, vybavení a činnosti jednotlivých složek. Akce je příležitostí dozvědět se, jak se správně zachovat v různých krizových situacích a co práce záchranářů, hasičů a policistů obnáší. Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku začne na podzim obnova hornohradského rybníka. Za rekonstrukci zaplatí Lesy České republiky přes 5 milionů korun. Cílem je obnovit vodohospodářskou funkci nádrže. Pokračuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
2: Předcházelo loňské zpracování několika dřevin na hrázi a okolí. Hráz nyní předělíme, rybník vypustíme a odstraníme nánosy sedimentu. Pak postavíme nové výpustné zařízení a pročistíme i prameniště stůní před nádrží. S dokončením prací počítáme v příštím roce. Poté bude nádrž zase zadržovat vodu a počítáme i s případnou regulací hladiny.
0: Český rozhlas a České radiokomunikace úspěšně otestovali nový systém varování obyvatel. Ten dokáže v případě mimořádné události přerušit běžné rozhlasové vysílání a upozornit na hrozící nebezpečí varovným hlášením na displeji přijímače, přehráním zvukové informace a probudit i vypnuté DAB přijímače.
3: Přijímače na to zareagovaly správně, ty digitální se probudily ze spánku a začaly hrát a ty analogové s RDS-kou zobrazily na displeji nápis alarm a blikaly, takže všechno se povedlo.
4: Test spustil Pavel Balíček, vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu.
5: Věříme, že během zhruba roku bychom mohli přejít do standardního běžného provozu. Ta spolupráce bude zahrnovat i další subjekty, například hasičský záchranný sbor.
4: Říká Marcel Procházka, ředitel regulace a právní divize Českých radiokomunikací. Systém má sloužit při skutečných mimořádných událostech, jako jsou třeba požáry, povodně nebo výpadky proudu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 2034.
1: Sport.
0: Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u odbočky do Žlutic na Karlovarsku dejte pozor na olej na vozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré
6: jitro a příjemné vstávání do nového dne pátku s datem 11. září vám přeje od mikrofonu Jitka Brošková. Před námi je končící pracovní týden a my se ho vyplníme pěknými písničkami a také spoustou informací a zpráv nejen z našeho regionu. Už za chvíli na vás čeká ranní anketa s dětmi Ahoj rádio a rovněž nabídneme první ranní příspěvek. V něm si povíme o tom, že téměř 100 tun pískovce odpadlo ze skal při velkém požáru před 4 lety v Národním parku České Švýcarsko. Odborníci zároveň zjistili, jak vysoká byla teplota, která na skály působila. A překvapivě byla výrazně nižší než teplota, která spálila okolní stromy. Tak si počkejte na podrobnosti, je 5:05 a páteční dobré ráno dnes otevřeme s písničkou od Marcely Holanové. Tak příjemný poslech.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč hnůj smrdí?
1: Protože jsou v něm hovínka.
2: Že změkne.
3: Protože třeba je hodně dlouho na hromadě a dostane tu vodu.
4: Protože jsou tam schnilý věci.
5: Schnilý okurky.
6: Protože tam vyhazují zbytky od jídla.
7: Jsou tam třeba hovínka.
8: Protože se tam vyhazují ošklivý věci a smradraví.
9: Toxidy tam dávají.

0: počasí.
1: Se švédskou hudební skupinou ABBA a její písničkou jsme přeskočili čas 17:45 a já vám přeji hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. V našem regionu je oblačno a aktuálně se teploty pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia a čeká nás velká oblačnost. Bude oblačno až zataženo, během odpoledne pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 13 až 16 stupňů. Fouká slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na začátek pátečního dobrého rána přispěl svou písničkou také zpěvák Petr Kotwald. Za 8 minut bude 17:30 a my se teď přesuneme do Národního parku České Švýcarsko. Teplotě kolem 300 stupňů byly vystaveny pískovcové skály při zatím největším lesním požáru u nás před 4 lety. Zjistili to odborníci z Akademie věd, kteří studovali dopady ohně v Národním parku České Švýcarsko. Podle nich bude zhruba trvat 10 let, než se skály zotaví. Pro laika je nejviditelnější změnou různé zbarvení pískovce podle toho, jak hodně tam hořelo.
1: Samozřejmě ta barva, ta je jako nejviditelnější. Červená barva znamená nejvyšší teploty na tom pískovci. Oranžová barva už jsou nižší teploty.

0: Na tom pískovci nebyli a pokud tak pouze na krátkou dobu.
1: Zároveň se vlivem tepla z pískovce odlupovaly šupiny. Milimetrové až 10-centimetrové částice dopadly na půdu a postupně se větrem nebo vodou dostaly i dál.
0: Tak jsme spočítali přes 100 tun za tento jeden požár, které opadalo ze skal podél nich. Samozřejmě není to nějaký velký prostě dosah a je to vlastně přísun materiálu do vlastně půdního fondu nebo do toho údolí, které prostě je pod těmi skalními klify.
1: Hlavním důvodem je paradoxně voda, která je uvnitř samotného pískovce. Při vysokých teplotách začíná vařit a zvýšený tlak podle Jana Blahuta z Ústavu struktury a mechaniky Hornin Akademie věd způsobuje mikrotrhliny.
2: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole, když to v té kontrolní lokalitě v tom Černém dole tam vlastně nedošlo k těm změnám měřitelným.
1: Při u nás zatím nejničivějším lesním požáru schořilo před 4 lety přes 1000 hektarů lesa a podle odborníků se i pískovcové skály v Národním parku České Švýcarsko budou do normálu vracet minimálně 10 let.
2: Začíná se pomalu obnovovat ta krusta spevňující vlastně ten samotný povrch a ta se bude obnovovat kolem 10 let a následně bude docházet k nějaký stabilizaci těch skal a obnovení toho původního charakteru.
1: A bude určitě zajímavé sledovat, jak se s tím příroda vyrovnává. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vojkovice na Karlovarsku uzavřely pro veškerý provoz betonový most na kraji obce. Přemostění hlavní železniční tratě mezi Karlovými Vary a Kláštercem nad Ohří je v havarijním stavu a části konstrukce spadly do kolejiště. Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým. To je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek v Lubech u Chebu. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a seniorům. Společnost Sokolovská uhelná získala příslib dotace z modernizačního fondu na výstavbu biomasového kotle ve Vřesové. S jeho realizací počítá nejpozději v roce 2029. Technologie bude součástí energetického mixu, kterým bude zajišťovat dodávky tepla pro domácnosti v Karlových Varech a v Chodově. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Jemenští povstalci Husíové se přiblížili k přístavnímu městu Moka. Kvůli nepokojům na Blízkém východě stoupá cena ropy na světových trzích. Severomořský brand se obchoduje za skoro 105 dolarů za barel. Tenistky Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 u odbočky do Žlutic na Karlovarsku dejte pozor na olej na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje jste se probudili do pátečního rána s datem 11. září. A já připomenu smutnou událost, která otřásla nejen Amerikou, ale celým světem. Dnes přesně před 25 lety se odehrál nejhorší teroristický útok v dějinách lidstva. Ráno 11. září roku 2001 unesla skupina džihadistů 4 letadla a naletěla s nimi do Světového obchodního centra v New Yorku a do Pentagonu. Zemřelo skoro 3000 lidí. Je 6:30 a v dobrém ránu vám hned po písničkách od Marie Rotrové a Valdemara Matušky nabídneme výběr očekávaných dnešních událostí. Počkejte si na něj a buďte s námi. Hezké ráno.

0: Začátek našeho pátečního ranního programu vyplnila písnička Valdemara Matušky O ránu. A my vám přejeme, aby bylo přesně podle vašich představ. Dnes je 11. září a co se očekává? Tak poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Návrh také zavádí digitalizaci a změny v evidenci cizinců. Podle šéfa rezortu Lubomíra Metnara z Hnutí ANO je cílem efektivnější a modernější systém, který přispěje k bezpečnosti státu a přijetí zákona podporuje i opozice. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o vývoji počtu obyvatel České republiky za letošní první pololetí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik dětí zemřelo, kolik se jich přestěhovalo a vystěhovalo. Statistici také poskytnou čísla o sňatcích a rozvodech. Podzimní veletrh pro zahrádkáře, kutily a pěstitele Zahrada Čech v Litoměřicích slaví 50 let. Během 6 dnů mohou turisté nakupovat stromky, sazenice, motičky i podzimní výzdobu a také se zúčastnit doprovodného programu. Na oficiálním zahájení dnes v poledne bude také premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. A pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které dnes začíná. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorňují, aby lidé byli při nákupu lístků obezřetní a údaje z už koupených vstupenek nikde nezveřejňovali. Ti, kteří si je ještě nepořídili, to můžou udělat na oficiálních platformách. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovarský City Triathlon, Mezinárodní jazzový festival Jazz Fest a nebo pozvánka do Mariánských lázní a nebo na festival Světla Vary září. Tak to jsou jen některé z typů, které vám už za okamžik nabídneme v dobrém ránu, ale teď je na řadě předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a venku máme oblačno, teploty se pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia a čekejme zataženo během dopoledne postupně většinou oblačno, později odpoledne pak bude oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Fouká slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré a biozátěž je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 8 minut bude 6 hodin, kam vás dnes pozveme. Druhý ročník Heritage Forum Mariánské Lázně se uskuteční od 9 do 15 hodin v hlavní historické budově železničního nádraží v Mariánských Lázních. Letošní ročník prostřednictvím krátkých odborných vstupů a moderovaných diskuzí otevře dvě aktuální otázky, a sice jak pečovat o historickou infrastrukturu minerálních pramenů a jak zajistit kvalitní a udržitelnou dostupnost lázeňských měst UNESCO. Do Karlových Varů přijíždějí triatlonisté na závod City Triathlon. Dnešek patří nejmladším závodníkům. V areálu Rolava poměří síly od 14.30 žáci a od 15.30 dorost. Atrium Císařských Lázní uvede od 18 hodin světovou premiéru hudebně dramatického oratoria Obrazy ze života Karla IV. Autorů Jindřicha Wolfa mladšího a Radka Nováka. V hlavních rolích stylově rozmanitého díla se představí Krištof Hádek jako průvodce dějem, dále Petr Strnáček v roli Karla IV. A Kateřina Bodláková v rolích Blanky z Valois a Hlasu svědomí. Účinkující doprovodí Karlovarský symfonický orchestr, Marek Novotný kvartet a Henry Wolf Band. Artistická skupina Mistrál ukáže od 17.30 své umění v Mariánských Lázních. Program nazvaný Cirkus se odehraje v Šapito u konečné trolejbusu v Tepelské ulici. V karlovarském kině Drahomíra začíná v 18 hodin mezinárodní jazzový festival Jazz Fest Karlovy Vary. Součástí akce bude speciální díl cyklu Poezie a jazz, ve kterém zazní jazzem ovlivněné básně. Zahraje Milan Krejc Trio a kapela britského zpěváka a klávesisty The Greg Colson Band. Festival Světla Vary září nabídne od 19 hodin podívanou na několika místech krajského města, například u Alžbětiných Lázní v hotelu Termál, na Mlýnské kolonádě, Zámecké věži, Císařských Lázních a nebo v areálu Poštovního dvora. A ještě jedna pozvánka zamíří do Mariánských Lázní. Na inauguračním koncertu Západočeského symfonického orchestru bude uvedena nová šéfdirigentka Michaela Róza Růžičková. Ve Společenském domě kasino na slavnostním večeru od 7:30 večer zazní například Brahmsovy variace na Haydnovo téma a také Dvořákův koncert pro violončelo a orchestr H-moll.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli kvůli havarijnímu stavu most nad železniční tratí. V Mariánských Lázních dnes začínají oslavy k 5. výročí zápisu lázeňských měst na seznam UNESCO. Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli pro veškerý provoz betonový most na okraji obce. Přemostění hlavní železniční tratě mezi Karlovými Vary a Kláštercem nad Ohří je v havarijním stavu a části konstrukce spadly do kolejiště. Vojkovice jako vlastník objektu situaci řeší se správou železnic, vysvětluje nezávislý starosta Luboš Garaj, který v nadcházejících volbách kandiduje za stranu Za rozvoj Vojkovic a Jakubova.
2: Most je v současné době uzavřený, tento týden se tady máme sejít jak se zástupcem správy železnic, tak i s vedoucím firmy na opravu tohoto mostu, která vlastně by měla probíhat v nějakých 4 etapách. A budeme teda hledat možnost, aby jsme mohli aspoň provizorně ten most zprovoznit tak, aby neohrožovalo tu dopravu pod tím na té železniční trati.
1: Uzavřený most omezuje majitele blízkého rodinného domu a vlastníky přilehlých pozemků. V Mariánských Lázních dnes začíná celodenní program k 5. výročí zápisu lázeňských měst na seznam UNESCO. Dopolední program zahájí odborné fórum na hlavním nádraží a odpoledne se akce přesunou do historického lesního mlýna. Podrobnosti doplňuje site manažerka pro UNESCO v Mariánských Lázních Zuzana Stejskalová.
3: Proběhne tedy koncert operních árií v oranžerii lesního mlýna. Ten večer zazní i premiéra skladby, kterou sám pan Robert Kolman složil pro Mariánské Lázně na text Johanna Wolfganga von Goethe.
1: Oslavy budou zítra pokračovat v Karlových Varech a v neděli ve Františkových Lázních. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
4: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
5: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
4: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
6: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
4: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Sport. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli s Lens 2-3. Domácí se v Edenu bez vyloučeného obránce Konečného dvakrát dostali do vedení. V obou případech se prosadil Slovinec Šturm. Vítězství ztratili slávisté v nastavení utkání po 2 gólech Lens a obratu z 1-2 na 3-2.
0: Počasí.
1: Ráno bude ještě zataženo, dopoledne postupně většinou oblačno. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 u odbočky do Žlutic na Karlovarsku dejte pozor na olej na vozovce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Podzimní volby do Senátu a obecních zastupitelstev se rychle blíží. Zbývají do nich už jen 4 týdny. Radiožurnál a Český rozhlas Plus proto přináší sérii debat z krajů. A o čem diskutovali politici v Aši, tak to uslyšíte už za 15 minut v dobrém ránu, které obsadí také řidičská a abeceda. Až do konce září vám v této nové rubrice každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a dnes to bude na téma svícení. Je 6:05 a dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od Věry Martinové a taky Václava Neckáře. A já vám přeji všem krásné a pohodové ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Tam, kde jste si hned po probuzení anebo ještě před usnutím zapli rádio, přejeme příjemný pátek. Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 6.11. No a teď si pojďte spolu s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená, snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: kde vám děláme ranní společnost, přejeme příjemný pátek, před námi je končící pracovní týden a jaké přinese počasí?
1: Počasí.
0: Je čtvrté na 7:02 a předpověď počasí pro dnešní den nám přináší meteoroložka Petra Polívková. Zdravím vás, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jaké je aktuálně počasí tady u nás v Karlovarském kraji?
2: Tak nyní máme hodně oblačnosti, je zataženo nebo skoro zataženo a teploty se pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia.
0: A s jakým počasím máme počítat přes den?
2: Ta předpověď se bude týkat zejména oblačnosti, bude ji postupně ubývat a srážky by se dnes vyskytovat neměly. Ráno bude ještě zataženo, během dopoledne postupně většinou oblačno a později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší denní teploty mezi 17 až 20 stupni, na horách tam kolem 15 stupňů a vát nám bude slabý vítr o rychlostech 1 až 6 metrů za vteřinu.
0: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Petra Polívková. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Příjemný poslech, tohle byla hudební skupina Nightwork na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 8 minut bude 6:30. Radiožurnál a Český rozhlas Plus odstartovali sérii debat před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev a senátu. No a ta první byla v Aši. Témat, kterými se zástupci kandidujících uskupení v komunálních volbách zabývali, bylo několik. Tím nejdůležitějším je zdravotnictví. Ve městě totiž chybí lékaři, hlavně ambulantní specialisté a pacienti za nimi musí dojíždět desítky kilometrů daleko. No a co by tedy mělo město lékařům nabídnout, aby je nalákalo, tak i na to politici při debatě odpovídali.
1: Určitě vybavenou ordinaci, ale samozřejmě i podmínky pro život, pro ní i pro její rodinu.
2: Odpověděla na otázku, co by mělo město nabídnout mladé lékařce, která by chtěla do Aše přijít, lídrině místního sdružení nezávislých kandidátů Fajn Aš Jiřina Červenková.
1: Ale samozřejmě, my jsme opravdu taková specifická oblast, tak by měla mít i daleko lepší ohodnocení, nežli lékaři všude jinde.
2: Podle lídra hnutí zdraví, sport a vzdělávání Pavla Klepáčka se na příhraniční regiony zapomíná a města pak musí lékaře právě různými programy dotovat.
3: Já, když jsem se připravoval na debatu, tak jsem sledoval na internetu, jestli nějaké podobné dotační

0: Jednání ztroskotala, a to kvůli kvótám, které lékaři v Německu mají, říká starosta Vítězslav Kokoř, lídr hnutí ANO.
1: A pokud by ty kvóty překročily, tak vlastně by tomu lékaři německému nikdo neproplatil tu platbu. Takže my máme souseda tady vedle nás, bydlí lékař, jde do Německa pár kilometrů, my mu zaplatíme vzdělání a český občan, já jako soused nemůžu v Evropské unii za tím lékařem. To považuji za naprosto nepřijatelné.
0: Dalším tématem byl taky například městem chystaný odkup bývalého hotelu Goethe. Radnice ho chce od soukromého vlastníka získat proto, aby v Aši nevzniklo další problémové místo, říká lídr strany Zelených a současný místostarosta Pavel Matala.
2: Všechny ty věci, které tady diskutujeme, tak mají společného jmenovatele, a to je vlastně stát, který nefunguje. Takže je to opravdu zase jedno z nouzových řešení. Ten boj s těmi obchodníky s chudobou je skutečně velmi složitý a jediné, co je asi jako rychlé a efektivní, je skutečně vykupování těch problémových nemovitostí.
0: Lídr nezávislé platformy Až Marian Revčuk ale s vykupováním budov nesouhlasí.
3: Jestli vykoupíme ještě 4, 5, 6, 7 budov, tak se může stát, že nebudeme mít na to, aby jsme zametali chodníky. Takže asi to není úplně ta správná věc, vykupovat každou nemovitost, kterou nám někdo pohrozí, že má obchodníka s chudobou, který tu nemovitost chce koupit.
0: Několikrát na debatě také zaznělo, že je třeba víc komunikovat o problémech města na krajské, ale především celostátní úrovni. Třeba o tom, že ve městě chybí policisté. Předvolební debaty budou pokračovat i nadále. Tu další chystáme příští čtvrtek v Jesenici u Prahy. Z Aše na Chebsku, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Chodov na Sokolovsku plánuje rozšíření polikliniky. Do města by totiž měli přijít 2 noví praktičtí lékaři a radnice jim proto připraví prostory. V letošním roce tak na poliklinice vzniknou další 2 ordinace. Úpravy se ale budou týkat i rentgenu, chirurgické ambulance a rehabilitace. Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít opravenou vstupní bránu. Práce skončí v příštím roce a zámek za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Nejedná se jen o samotnou kamennou bránu. Rekonstrukce se týká taky schodů a přilehlých zdí. Brána bude mít podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1892. V Dalovicích pokračují v opravě kostela Panny Marie Utěšitelky. Podle vedení obce dělníci odtěžili kamení, které se sesunulo ke kostelní zdi a zabezpečili skalní masiv za kostelem ochranným pletivem. Ještě letos chtějí Dalovice opravit taky vnitřek lodi kostela. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a 1 firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Individuální časovku na cyklistické Vueltě vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátek 11. září, to je dnešní datum v kalendáři. A já připomenu, že po celý tento měsíc s námi můžete soutěžit v naší houbařské soutěži. Máme pro vás výhru, která potěší asi nejednoho houbaře. Je to Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a taky plátěná taška. No a jak se můžete tedy zúčastnit? Tak stačí si počkat na ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a ještě mít to štěstí a dovolat si jako třetí v pořadí k nám do studia.

Tak právě tato ukázka z písničky může zaznít naprosto kdykoliv v našem vysílání, tak si na ní počkejte a nenechte si ji ujít. Víc informací o soutěži se můžete dozvědět na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. Já se dívám na hodiny, je 7:30 a za chviličku už se dozvíte jméno hosta, s ním si budu v dobrém ráno povídat. No ale to není samozřejmě všechno. Taky přidáme pravidelné kalendárium a další porci muziky, kterou otevírá svou písničkou Michal David. Tak ať se vám hezky poslouchá. Dobré ráno.

0: zpívala pátá, ale nenechte se zmást. Naše časomíra ukazuje 6.39 a vy posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a taky dnes pro vás budeme mít v dobrém ránu hosta. Spolu s vedoucím kanceláře hejtmana Michalem Vinčem si popovídám o programu oslav 5letého výročí zápisu lázní na seznam UNESCO. Oslavy začínají už dnes v Mariánských lázních, následovat budou Karlovy Vary a pak Františkovy lázně. A co tedy nabídnou návštěvníkům, tak to uslyšíte krátce po 7:45. Počkejte si na to.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Písnička za písničkou vyplňuje ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a dnes máme zataženo nebo skoro zataženo a teploty se nám pohybují od 8 do 10 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Celé dnešní ráno bude mít zataženou oblohu, během dopoledne bude postupně většinou oblačno, později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu, rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za minutu a půl bude 6:45. Dobré ráno.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou padesátku. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Základní a střední školy pořádají v prvních týdnech školního roku adaptační kurzy. V Karlových Varech startuje třídenní mezinárodní triatlon. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Základní a střední školy pořádají v prvních týdnech školního roku adaptační kurzy. Pomáhají žákům a studentům zvykat si na nové prostředí a navazovat vztahy se spolužáky a učiteli. Například studenti prvních ročníků střední pedagogické školy v Karlových Varech odjeli na adaptační kurz do Františkových Lázní, říká Šárka Kozlová, třídní učitelka prvního ročníku pedagogického licea.
4: Tady ve Františkových Lázních jsme tentokrát poprvé, jinak jsou tam místa různá, třeba Boží dar nebo Mariánská. Posledních pár let je to vlastně pravidelná akce.
3: V Karlových Varech dnes začíná třídenní City Triathlon. Sportovní akce během víkendu propojí plavecký areál Rolava s cílem na divadelním náměstí. Dnešní úvodní program na koupališti Rolava přibližuje ředitel závodu Vladimír Malý.
5: Můžeme se těšit na triatlonem nabitý víkend, který začíná už v pátek odpoledne. Už v pátek odpoledne jsme si připravili zajímavou novinku, takový pilotní projekt triatlon do škol. Začínají nám závody Českého poháru žactva a my jsme na tyto závody pozvali děti z družin, kteří přijdou stejně starým závodníkům fandit.
3: Sobota nabídne mistrovství České republiky i závod Evropského poháru dorostu. V neděli pak na trati vyrazí závodníci v rámci závodu světové série. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik 3 nových ústavů archeologie, asijských studií a sloučení kateder filmových a divadelních studií s Ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil.
6: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
7: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
6: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci, může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmu dlouhodobě odmítají.
0: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siňáková večer nastoupí po boku Američanky Townsendové ve finále deblu na US Open proti domácímu páru Montgomeryová-Krígrová. A čeští volejbalisté budou hrát svůj první zápas na mistrovství Evropy v Itálii. Od 16 hodin se utkají s Řeckem.
0: Počasí.
3: Ráno bude ještě zataženo, dopoledne postupně většinou oblačno, později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 2/210 u obce Boučí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně si připomenou 5 let na seznamu světového dědictví UNESCO. Oslavy nabídnou koncerty, světelnou show Vary září i jízdy speciálními lázeňskými vlaky. A právě detaily probereme v našem vysílání už za 15 minut, ale doufám, že vám taky kápneme do noty s dalšími písničkami od kapel Krištof a taky Olympik, po nich dostanou slovo děti v anketě Ahoj rádio. Tak ať se vám pěkně vstává do pátečního rána. Je 7:05.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jací lidé podle vás berou drogy?
1: Zloději.
2: Vrahové.
3: Cikáni.
4: Nevychovaní děti.
5: Bezdomovci.
6: Opilci.
7: Pytláci.
8: Postižení.
9: Čekají se mi feťaře a můžou to být lidi úplně normální, akorát co na nich závislí.
10: Ahoj!

0: Zatažená nebo skoro zatažená obloha a teploty 8 až 10 stupňů Celsia. Tak takové je dnešní ráno v Karlovarském kraji. A jak bude přes den?
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 8 a 1 minuta a celé dnešní ráno bude mít zataženou oblohu. Během dopoledne bude postupně většinou oblačno. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Písničku Fénix nám v pátečním dobrém ránu zaspívala zpěvačka Lucie Bílá a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Za 9 minut bude 7:30. 3 města a 3 dny plné kultury a zároveň 5leté výročí zápisu lázní na seznam UNESCO, tak program oslav začíná právě dnes v Mariánských Lázních, pokračovat bude v Karlových Varech a poté ve Františkových Lázních. No a podrobnosti nám přináší vedoucí kancelář hejtmana Michal Vinč, kterého po telefonu zdravím. Já vám přeji pěkné ráno.
1: Krásné dobré ráno přeji.
0: Tak oslavy dnes zahájí program v Mariánských Lázních, tak prozraďte, na co se tam návštěvníci můžou těšit?
1: Ano, přesně tak, děkuji. Mariánské Lázně zahájí oslavy odborným programem Heritage Forum Mariánské Lázně na hlavním nádraží. Zaměřím na vodu, mobilitu a ochranu i rozvoj lázeňského dědictví. Součástí bude také živé vysílání Českého rozhlasu a speciální čekárna Great Spa Times a 18 gramů. Odpoledne doplní představení zpívající fontány a večerní program v lesním mlýně, kde budou pokřtěny noviny Great Spa Times vedené k 5. výročí zápisu. Následovat bude výroční koncert v oranžeři lesního mlýna a umělecký program Cosmic Mirror u lesního pramene. Oslavy zakončí DJ show Take the Cure.
0: Tak to jsou Mariánské Lázně a Karlovy Vary budou slavit zítra, to znamená v sobotu. Tak co zajímavého nabídne UNESCO Park a jaký večerní program město připravilo?
1: Hlavním bodem programu bude Youth Forum UNESCO Park by Springs of Change ve Dvořákových sadech. Celodenní program připravený mladými studenty nabídne veřejnosti workshopy, diskuze a prezentace míst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Projekt zároveň ukazuje, jak se mladá generace může aktivně zapojit do péče o společné kulturní dědictví. Večer od 18 hodin zazní v Císařských Lázních koncert Obrazy ze života Karla IV. Od 8:30 oslavy završí festival Světla Vary září 2026, karlovarské dědictví, které propojí historii, atmosféru města a současnou podobu karlovarského kulturního dědictví.
0: Tak a v neděli se pak oslavy přesunou do Františkových Lázní, tak jaký program je tam připravený?
1: Závěrečný den oslav ve Františkových Lázní nabídne otevřené památkové objekty, studentský pohled na město i ochutnávky specialit evropských lázeňských měst. Na nádraží bude od 11 do 20 hodin možné ochutat tradiční opatky, pastelky a bonbony z 11 lázeňských měst. Odpolední program doplní Youth Forum Chill Zona. Studentská prezentace v Františkovy Lázně včera, dnes a zítra a společenský přípitek k 5. výročí. Návštěvníci se mohou také těšit na přednášku o železniční dopravě a rozvoj lázní. Součástí programu budou komentované prohlídky zámečku, chrámu svaté Olgy

0: V neděli 13. září pak vyjede speciální bezplatný spoj z Karlových Varů do Františkových Lázní v 10.30 a zpět v 16.40. Spoje budou k dispozici do naplnění kapacity.
1: Říká v dobrém ránu Michal Vinč a my děkujeme za pozvánku. Přeji vám hezký den, naslyšenou.
0: Krásný den vám, naslyšenou.
1: No a já dodám, že Český rozhlas Karlovy Vary bude přímo na místě u zahájení těchto oslav 5 let Západočeského lázeňského trojúhelníku v UNESCO. Po 10. hodině vám zprostředkuje přímý přenos z Mariánských Lázní moderátor Radim Jehlík, který si pozve zajímavé hosty k mikrofonu, tak ať vám to neuteče.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Dnes večer v České

0: televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli pro veškerý provoz betonový most na kraji obce. Přemostění hlavní železniční tratě mezi Karlovými Vary a Kláštercem nad Ohří je v havarijním stavu a části konstrukce spadly do kolejiště. Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým. To je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek v Lubech u Chebu. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a seniorům. Společnost Sokolovská uhelná získala příslib dotace z modernizačního fondu na výstavbu biomasového kotle ve Vřesové. S jeho realizací počítá nejpozději v roce 2029. Technologie bude součástí energetického mixu, kterým bude zajišťovat dodávky tepla pro domácnosti v Karlových Varech a v Chodově. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Jemenští povstalci Husíové se přiblížili k přístavnímu městu Moka. Kvůli nepokojům na Blízkém východě stoupá cena ropy na světových trzích. Severomořský Brent se obchoduje za skoro 105 dolarů za barel. Tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou si po druhé za sebou zahrají ve finále US Open. Belgicko-ruskou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části stanoviště.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Facebook, Instagram a nebo webové stránky vary.rozhlas.cz, tak tam všude nás na internetu najdete a tam všude se dozvíte čerstvé informace z našeho regionu a nejen ty. Je půl osmé a dvě minuty a já doufám, že vám končící pracovní týden zpestříme i písničkou od skupiny Miraj. No a protože je pátek, tak nám za chvíli doktorka Kateřina Cajtamlová a kolega Patrik Rozehnal prozradí, jaké zdravotní neduhy budou dnes po 13. hodině řešit pořadu Vesele a zdravě. Tak nás poslouchejte dál, hezké ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a před písničkou od Petra Spáleného zazněl výherní signál naší houbařské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát Houby magický a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. Tak kdo písničku poznal a komu se to povedlo? Hezké dobré ráno, koho máme na telefonu?
1: Dobré ráno, Hanka z Toužimi.
0: Já vás zdravím do Toužimi, takže houbařka Hanka tedy se dovolala jako třetí v pořadí a to znamená tedy, že vyhráváte atlas hub od nakladatelství Kazda, taky houbařský nožík, lahev na pití a plátěnou tašku, tak máte radost z této ceny?
1: Mám velikou radost, ano, rádi chodíme na houby.
0: To jsem se chtěla zeptat, jestli máte svá místečka v lese a můžete nám...
1: Takže obecně chodíme po lese a co najdem, to seberem.
0: A máte nějakou oblíbenou houbu, kterou ráda sbíráte?
1: Klasicky asi každej hřiby.
0: Jo, dobře. Tak já vám gratuluji k dnešní ceně a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Soutěžíme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: počasí.
1: Tak celé dnešní ráno bude mít zataženou oblohu, během dopoledne bude postupně většinou oblačno, později odpoledne pak očekáváme přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Fouká slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž, ta je mírná. 7:40 na hodinách je 7:45. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Poslední pracovní a zároveň poslední školní den je před námi a tak si ho užijeme před víkendem, jak se patří, co říkáte. Ladíte rádio vašeho kraje a pokud se rozhodnete strávit také dnešní odpoledne spolu s námi, tak nevynechejte po 13. hodině naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, kteří nás teď přichází pozdravit.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz anebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Před 75 lety projel z Československa na západ takzvaný vlak svobody. Hasiči, policisti i záchranáři představí techniku i svou práci na dni prevence v Aši. V Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy. A čekejte oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Dnes je to 75 let, co státní hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Tři muži se tehdy z komunistické země chtěli dostat i spolu s rodinami. Unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše, tam ale nezastavil a pokračoval až za hranici. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících. Většina z nich o únosu předem nevěděla a následně se vrátila zpět do Československa, říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous.
2: I lidé, kteří se vraceli potom ze Spolkové republiky Německo, těch více jak 70 lidí, tak byli podrobeni dohledu, výslechům, někdy tam docházelo i k opakovanému nějakému nátlaku, řada z nich se účastnila určitých propagandistických vystoupení.
1: Ukázky techniky, vybavení a činnosti složek integrovaného záchranného systému dnes uvidí návštěvníci Dne prevence v Aši. Jubilejní 20. ročník akce je letos netradičně na parkovišti před sportovištěm na vrchu Háj. Návštěvníci se tam taky dozvědí více o bezpečnosti nebo první pomoci, pokračuje pořadatelka akce Klára Blašková.
3: Do akce jsme zapojili i místní služby z regionu, aby měli možnost se odprezentovat a představit. A velkým lákadlem by mohla být letecká záchranná služba. To znamená, že přiletí vrtulník a ukážou nám, co umí.
1: Dopoledne je program připravený pro školy a školky. Od 13 hodin a 30 minut do 16.30 pak pro veřejnost. V Karlových Varech se dnes uskuteční další farmářské trhy u městské tržnice. Jak informovala mluvčí radnice Helena Kyselá, jedním z hlavních lákadel bude burčák. K dostání bude taky sezónní ovoce a zelenina, rybí saláty, knedlíky, cukrářské výrobky, med, vejce, drůbeží, maso nebo řezané kytice z trvalek. Prodej bude už tradičně zahájen v 9 hodin a ukončen po vyprodání zásob. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního Světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
4: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
5: Poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
4: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Káidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru ve Španělsku druhá v časovce kajak krosu. Českou reprezentantku v závodě i v celkovém pořadí předčila francouzka Delasisová. V mužském závodě získal bronz Matyáš Novák. Polepšil si tím na konečné 9. místo v disciplíně.
0: Počasí.
1: Ráno bude ještě zataženo, dopoledne postupně většinou oblačno. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 se mezi Karlovými Vary a Bošovem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Víte, jak velký je Tichý oceán? Tak i to se dozvíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. No a také se společně vypravíme na zámek Kynžvart, kde návštěvníci zjistí, kdo byl nejslavnější neoklasicistní sochař a jak vypadají jeho práce. Je 8 hodin a 5 minut a páteční dobré ráno má pro vás písničky Co nestárnou od Hany Zagorové a taky Petra Reska a já vám všem přeji příjemný pátek.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: kde jste si naladili naše ranní vysílání a našli si k nám cestu. Přejeme dobré ráno. Je 8:45 a teď pojďme pozdravit meteorology do Plzně.
1: Počasí.
0: Plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď hlásí meteorolog Josef Cink. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno přeji.
2: Přeji hezké ráno.
0: Tak prozraďte nám, jaké počasí nás čeká právě dnes.
2: Tak počasí u nás částečně ovlivňuje frontální vlna, která bude během dne jen velice zvolna ustupovat dále k východu. Vlivem toho více oblačnosti nás čeká v dnešním úvodu. Zpočátku dopoledne budeme mít ještě většinou ten stávající stav, to znamená skoro zataženo až oblačno. Krátce předpolednem by se ta oblačnost nebo souvislá oblačnost měla začít alespoň částečně protrhávat a sem tam se tak proklube i trošku slunečních paprsků na krajním západě. Tam může být přechodně dokonce i polojasné počasí. No a co se týká teplot, tak nejvyšší denní hodnoty, ty nám vystoupí odpoledne na 17 až 20. Na horách v 1000 metrech tam očekáváme maxima kolem 13. No a vítr ten povede dnes pouze slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Tak to je předpověď počasí na dnešek. A jaký máte pro nás výhled počasí na víkend?
2: Tak víkend bude ve znamení více oblačnosti a srážek hlavně v neděli. Zítra tedy v sobotu nás ráno zpočátku dopoledne čeká přechodně méně oblačnosti. Na chvíli se opět ukáže i sluníčko. Během dopoledne se ale na obloze začne rychle vytvářet kupovitá oblačnost, se kterou přes den bude převládat oblačný charakter počasí a ojediněle se pak na některých místech mohou objevit i nějaké slabší přehánky, ale spíše na horách. No a ranní teploty zítra 10 až 7, naopak nejvyšší denní. Ty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. No a v neděli, jak už jsem nastínil, nám zůstane zvětšená oblačnost po většinu dne. Převažovat bude zataženo nebo skoro zataženo a během dne se pak na většině území přidá déšť nebo přehánky a to hlavně odpoledne a večer. No a ranní teploty v neděli 13 až 10 a ty nejvyšší denní se nám malinko sníží na 17 až 20 stupňů Celsia.
0: O počasí hovořil meteorolog Josef Cink. Já vám moc děkuji, přeji krásný pátek a pohodový víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, díky, naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Právě teď jsme si připomněli v našem ranním vysílání jednu z pěkných písniček od skupiny Mandraže a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Za 7 minut bude 8:30. Zámek Kinžvart zve na výstavu soch nejslavnějšího neoklasicistního sochaře Itala Antonia Canovy. Čím zaujmou práce inspirované antickým uměním, tak na to se zeptal kurátorky výstavy nazvané Zmotnění myšlenky Petry Jadlovské, náš redaktor Josef Šorfa.
1: Proč vystavujete na zámku Kinžvart práce právě italského umělce Antonia Canovy?
2: Důvodů je několik. Ten první je ten fakt, že je máme ve sbírkách. Antonio Canova byl uměleckou celebritou, nejvýznamnější sochař neoklasicistního směru přelomu 18. a 19. století. A kníže Metternich, co by velice mocný člověk Rakouska, zároveň, který pěstoval své umělecké zájmy, si jeho sochy do své sbírky pořizoval. Zámek Kinžvart obsahuje desítky tisíc uměleckých předmětů. Klíč je v tom vždycky vybrat to, co se bude prezentovat, ale to je to z důvodu takzvaného roku šlechty, který je Národním památkovým ústavem veden, co by téma Itálie.
1: Těch vystavených exponátů pana Canovy je tady kolik zhruba k vidění?
2: Máme na hlavní trase zámku 3 sochy v životní velikosti, respektive 1 sousoší a 2 sochy.

0: On toho využil a dokázal ten postup mít úplně pod kontrolou a vyprecizovat ho do menšího detailu ještě předtím, než sáhl do toho kamene. On stál na začátku procesu a na konci, kdy byl známý tím, že precizoval finální povrchy.
1: Vy tady u jedné ze soch máte jakýsi měřící přístroj.
0: To je takzvaný tečkovací strojek. Je to jenom část toho strojku kopírovacího. Je to taková soustava dřívek a kovových částí, která umožňuje tomu sochaři přenášet hloubky toho předmětu a tak odtesávat jenom ty části, které jsou nadbytečné, protože samozřejmě při téhle práci s kamenem chyba je odtesat víc, protože to, co se ubere, tak už se nedá vrátit.
1: Poznamenává kurátorka výstavy Petra Jadlovská. Výstava se jmenuje Zhmotnění myšlenky. Kanova je výjimečný a výstava tady na Kinžvartu ještě tím, že přestože on tvořil na počátku 19. století, vy tady o něm máte film.
0: Ten film vznikl jako vedlejší produkt jiné známé výstavy, a sice The National Gallery of Art of New York.
1: Kromě samotný soch tady máte na Kinžvartu ještě panely, které osvětlují práci Kanovy, takže návštěvníci nejen ty sochy uvidí, ale budou si moci přečíst i zajímavé detaily, co se týče jejich vzniku a historie a samotných soch toho, co představují. Z Kinžvartu Josef Šorfa, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov na Sokolovsku plánuje rozšíření polikliniky. Do města by totiž měli přijít dva noví praktičtí lékaři a radnice jim proto připraví prostory. V letošním roce tak na poliklinice vzniknou další dvě ordinace. Úpravy se ale budou týkat i rentgenu, chirurgické ambulance a rehabilitace. Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít opravenou vstupní bránu. Práce skončí v příštím roce a zámek za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Nejedná se jen o samotnou kamennou bránu. Rekonstrukce se týká taky schodů a přilehlých zdí. Brána bude mít podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1892. V Dalovicích pokračují v opravě kostela Panny Marie Utěšitelky. Podle vedení obce dělníci odtěžili kamení, které se sesunulo ke kostelní zdi a zabezpečili skalní masiv za kostelem ochranným pletivem. Ještě letos chtějí Dalovice opravit taky vnitřek lodi kostela. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Individuální časovku na cyklistické Vueltě vyhrál Švýcar Stefan King. Červený trikot lídra po 18. etapě udržel Španěl Enric Mas, který na někdejšího olympijského šampiona v časovce Slovince Primože Rogliče ztratil oproti předpokladům jen 33 sekund. A dnes bude oblačno až zataženo, teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátek, 11. zářijový den, trávíte spolu s Českým rozhlasem. A komu dnes popřejeme k meninám? Svátek mají dnes ženy a dívky jménem Denisa. Je to jméno řeckého původu, které vzniklo jako odvozenina řeckého jména Dionysos, který byl bohem vína. No a překládá se tedy jako božské dítě, bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Tak Denisám tedy posíláme po našich frekvencích gratulaci k svátku, přidáváme i písničku od Rangers a za 6 minut budeme soutěžit. Vyši.

0: Skupinu Rangers Plavce vystřídala rocková kapela Katapult a před námi teď soutěž, v níž vás, milovníky hudby 60. a 70. let, pozveme na koncert skupiny Venda Gang. Tak odložte práci stranou a pojďte s námi právě teď soutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.39 na hodinách a v dobrém ránu můžete vyhrát právě teď 2 vstupenky do Domu kultury v Ostrově, kde příští pátek 18. září od 19 hodin bude na programu koncert plzeňské skupiny Venda Gang, tedy příjemný večer nestárnoucích melodií, hudby 60. let i známých hitů kapel Žlutý pes, Olympik nebo zpěváků Pavla Bobka a Marty Kubišové. Tak právě teď s námi soutěžíte na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý, tady Radek.
0: Dobrý den, Radek, slyším dobře?
1: Ano.
0: Odkud voláte, z jakého města?
1: Karlovy Vary.
0: Dobře, tak Radku, hudební skupina Venda Gang hraje hity 60. a 70. let, písničky české i zahraniční, takže vás čeká příjemný hudební večer ve společenském sále Domu kultury Ostrov, tedy ideální pro všechny, kteří si chtějí posedět, zavzpomínat, zaspívat si nebo taky zatancovat. No a protože skupina Venda Gang hraje i písničky od skupiny Beatles, tak právě této skupiny se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Skupinu Beatles určitě znáte, veďte, Radku.
1: Ano.
0: No a my se vás ptáme, vzpomenete si, ve kterém městě vznikla legendární skupina Beatles? Chcete možnosti?
1: Londýn, ne?
0: Londýn to není, bohužel,
1: ne.
0: Tak bohužel, ne. Je to špatně, ne. Nedá se nic dělat.
1: Jo, už vím.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak na poprvé nám to nevyšlo, už jsem si říkala, pan Radek nám to asi prozradí, ale musíme dát šanci dalšímu, aby vyhrál vstupenky. Tak kdo pak je vyhraje? Dobrý den.
2: Dobrý den, Mirek Kovary.
0: Já vás zdravím, Mirku. Tak chcete v možnosti nebo víte?
2: Nechci. Jednou v noci v Liverpoolu, tam toho střílám.
0: Tak v Liverpoolu, je to tak přesně. Je to tak, jak říkáte, anglická rocková skupina Beatles vznikla v roce 1960 v Liverpoolu a vstupenky na koncert skupiny Venda Gang jsou vaše. Hezky si to tam užijte a mějte
2: Děkuji.
0: Se pěkně naslyšenou.
2: Taky, mějte se hezky, naschod.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Kapelou Genesis a Philem Collinsem jsme přeskočili čas 8:45 a jaké bude počasí. Také během dopoledne bude postupně většinou oblačno, později odpoledne očekáváme přechodné obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Vane slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1. A jaké jsou naměřené teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 11. září? Tak minimální teplota -1,3 stupně Celsia byla naměřená ve Františkových Lázních v roce 1973. Zatímco maximální teplotu rovných 29 stupňů nad nulou zaznamenali v Chebu v roce 2023.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Na české country hudby Věra Martinová si taky našla cestičku mezi nás, ale už se k nám přibližuje 9. hodina a po zprávách pak dopolední program spolu s Ivou Kokešovou, který vystřídá naše ranní vysílání, a určitě si nenechte ujít po 10. hodině náš přímý přenos z Mariánských lázní u příležitosti zahájení oslav 5. výročí zápisu lázní na seznam UNESCO. Přímo z Mariánských lázní vám zprostředkuje začátek těchto oslav Radim Jehlík, který si k mikrofonu pozve zajímavé hosty, tak si to určitě nenechte ujít. Užijte si nejen oslavy, ale celý víkend a hlavně s těmi, které máte rádi. Loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Modernizace mostu mezi Novými Hamry a Jelením na Karlovarsku bude hotová později. Od tragické nehody při automobilových závodech v Sokolově uplyne 60 let. Pálavské vinobraní v Mikulově letos kromě průvodu nabídne nově uličku Řemesel. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Modernizace mostu mezi Novými Hamry a Jelením na Karlovarsku skončí později, než silničáři předpokládali. Stavba měla být hotová ve středu, ale zhotovitel požádal o prodloužení termínu do 30. září. Celkové náklady na výstavbu jsou zhruba 13 milionů korun a financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
2: Konstrukce samotného mostu aktuálně stojí, probíhají práce na izolaci a zásypech předmostí a postupně se zhotovitel dostává k pokládce asfaltu. O prodloužení termínu o 21 dní bylo požádáno zhotovitelem na základě přepracování projektové dokumentace k úrovni založení mostu a jeho nové konstrukce.
1: Přesně před 60 lety se v Sokolově konal historicky první a zároveň poslední závod Formule 3. 11. září 1966 vylétl jeden ze závodních vozů z trati a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Zemřeli 4 lidé, dalších 19 bylo těžce zraněno. Příčiny havárie zůstávají dodnes neobjasněné. Podle autora knihy Temný Sokolov Jana Runda se hrála důležitou roli také nedostatečná bezpečnostní opatření.
3: Sice to v prvopočátku vypadalo velice atraktivně, že tady budeme mít závody Formule 3, ale všichni podcenili ty bezpečnostní opatření. Diváci stáli bezprostředně u té jízdní dráhy a sledovali vozidla, které místy jeli až 180 km rychlostí.
1: Závod byl součástí oslav Dne horníků a po nehodě byl v 7. kole ukončen. Tragédii dnes na místě připomíná památník. V Mikulově začíná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce bude i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Tento víkend je i znojemské historické vinobraní. Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zranění. Informovala o tom tamní policie. Přesný počet obětí zatím není známý. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. Podle úřadů cestu organizovala nizozemská společnost a cestující byli z většiny Nizozemci.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou oblačno, později odpoledne přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 stupňů. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ve Františkových Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz na úseku silnice 1/21 v městské části aleje Zátiší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pátek 11. září, všechno nejlepší Denisám k jejich dnešnímu svátku. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Připravili jsme teď pro vás Petra Muka a také Karla Gota a pak už přijde do studia Mirka Kuncmanová se svým dnešním receptem. Příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: A máme tady Mirku Kuncmanovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska to bude zase trochu na sladko a to je dobře, určitě budou mít posluchači radost, že budou mít tip na moučník ke kávě. Tak co to bude?
2: Přesně tak. Já nevím, jestli znáte ten pocit, ale to vás přepadne chuť na něco a nevíte na co.
1: Jo? Já ho znám, ten pocit, ano.
2: Já jsem fakt nevěděla, co si dát a pak mě to blesklo hlavou. Holka, ovoce je stále ještě dost, ovocné koláče jsem letos pekla několikrát, tak co jiného s tím ovocem? No košičky, je to vynikající moučník, který se zdá dost pracný. Ale víte, co se říká, že bez práce nejsou koláče a tím pádem ani košičky.
1: Takže to budou ovocné košičky, plněné košičky, jak tomu, kdo asi chce říkat.
2: Přesně tak.
1: A to je vždycky taková krása, když se povedou hezky nazdobí, vypadá to dobře. Skoro bych řekla, že je to slavnostní dezert.
2: Je to tak.
1: Souhlasíte?
2: Ano, souhlasím.
1: Mirko, co budeme potřebovat?
2: Tak si řekneme suroviny na těsto. To budeme potřebovat 250 gramů hladké mouky, 150 gramů másla nebo rostlinného tuku, 50 gramů moučkového cukru, 2 vejce a 0,5 kypřícího prášku do pečiva. Jestliže se rozhodneme pro krém, tak na ten si připravíme 0,5 litru mléka, 2 žloutky, 120 gramů cukru, 2 plné polévkové lžíce bramborového škrobu nebo vanilkového pudinku, 1 polévkovou lžíci hladké mouky, 250 gramů másla, rum a budeme také potřebovat čerstvé nebo kompotované ovoce, eventuálně 250 ml šlehačky. To je to, co jsem říkala, že jestli se rozhodneme pro krém, ale ten krém nemusíme použít a můžeme použít, naplnit ty košičky ušlehanou šlehačkou.
1: Tak já opakuji, suroviny naplněné košičky podle Mirky Kuncmanové, na těsto 250 gramů hladké mouky, 150 gramů másla nebo rostlinného tuku, 50 gramů moučkového cukru, 2 vejce a 0,5 kypřícího prášku do pečiva. Na krém 500 ml mléka, 2 žloutky, 120 gramů cukru, 2 plné polévkové lžíce bramborového škrobu nebo vanilkového pudingu, 1 polévková lžíce hladké mouky, 250 gramů másla, rum a samozřejmě čerstvé nebo kompotované ovoce. A pokud chcete krém vynechat, tak si připravte 250 ml šlehačky. Jak budeme postupovat?
2: Z mouky, do které jsme promíchali kypřící prášek, tuku, cukru a vajec, vypracujeme těsto, které zabalíme do mikrotenové folie a v chladničce necháme asi 1 hodinu stuhnout. Do formiček na košičky vtlačíme vždy malý kousek těsta tak, aby těsto pokrývalo celou vnitřní plochu formičky. Košičky pečeme ve středně vyhřáté troubě při 170 stupních Celsia do růžového zabarvení. Upečené vyklopíme a po vychladnutí je naplníme krémem a vkusně ozdobíme kousky ovoce. Košičky necháme v chladu alespoň 1 hodinu proležet. No a před podáváním je můžeme ještě ozdovit tou šlehačkou, anebo teda místo krému tu šlehačku použijeme. Ještě si řekneme přípravu krému. Do studeného mléka dobře rozkvedláme bramborový škrob nebo puding, mouku, žloutky a 2 lžíce cukru. Za stálého míchání uvaříme kaši, kterou necháme vychladnout. Aby se nevytvořil škraloup, povrch posypeme moučkovým cukrem. Změklé máslo utřeme do pěny se zbylým cukrem a postupně vešleháváme dokonale studenou kaši a podle chuti rum. Ta celková doba přípravy je zhruba 2,5 hodiny. Z tohoto množství máme 25 až 50 kusů těch košičků, samozřejmě podle velikosti těch použitých formiček. Ono to tak trošku zavání Vánocemi. Ale představte si, já jsem se bavila se svojí sestřenicí a říkám, budu dělat košičky a ona říká, tak to si mejdlo. Já jsem právě dopekla prací. Takže i v létě si můžeme udělat teda takovouhle chuťovku.
1: Někdy na to prostě přijde chuť.
2: Přesně.
1: Recept už se objevil na našich webových stránkách. Ta vaše verze je tady s jahodami, ano. Ale opravdu se tam dá z toho drobného ovoce dát asi cokoliv.
2: Cokoliv. Ostružiny, maliny, hroznové víno.
1: Kiwi.
2: Kiwi, přesně. Mandarínky. Já si myslím, že tady opravdu se fantazie meze nekladou.
1: Tak a ještě, Mirko, poslední otázka. Vy jste zkušená, prověřená léty kuchařka. Jak pak to udělat, aby z těch formiček nám hezky ty košičky se vyklápěly?
2: Tak teď budu hodně moderní. Já jsem si pořídila silikonové.
1: Takže to a to je bez problému.
2: To je bez problému, absolutně bez problému.
1: Mirka Kuncmanová byla ve studiu. Díky za plněné košičky, mějte se hezky a příští týden naslyšenou.
2: Těším se, naslyšenou.

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili osvědčenou dvojici Milan Neděla, Felix Holzmann a vyprávění jsme nazvali Astrologie.
2: Tak co, pane Švejnoha?
3: Dobrý den, pane Velíček.
2: Dneska nenadíráte?
3: Nepak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
2: A něco napínavýho?
3: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
2: Astrologie?
3: Jo.
2: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
3: No tak teď... zrovna takhle to není, víte.
2: Ne?
3: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
2: A jo, a to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
3: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá. Ještě,
4: no jo, povím, mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
3: Posaďte se tady a já vám
2: přečtu. Samozřejmě, že je to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
3: No jo.
2: Poněvadž lidi se neznají, víte? A lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
2: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
2: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
4: To jste, myslím, bík.
2: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
2: Bík, jako bejk, já?
4: No.
2: Tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bák, to už to ne...
4: Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
2: Pana, já?
4: No jo, určitě jste pana.
2: Prosím vás, to už korné. Jsem byl třikrát ženatej, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
2: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
4: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
2: Ano, jako zřívečka, že jo?
4: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
2: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
2: Smůlu, no podívej si, já jsem například, já pocházím z chudý rodiny, že jo?
4: No.
2: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
2: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil,
4: no.
2: Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
2: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
2: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
4: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
2: Půjčovat nic?
4: No.
2: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
2: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 2 minuty po 9:30. Evropští výrobci autodílů dál doplácejí na krizi v autoprůmyslu. Plzeňský závod JTECT propustí do jara polovinu ze svých 600 zaměstnanců. Podrobnosti za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. V 16 hodin začíná na open air scéně u branky představení Baba a holub o mezigeneračním střetu a o tom, co dokáže jedna povedená povidlová buchta. V 17 hodin se pak na stejném místě odehraje klasická pohádka Popelka v neklasické interpretaci česko-slovinských tvůrců. Milovníci hudby můžou vyrazit na koncert altrockového tria Random Choices. Kombinuje rock, funk a pop. V plzeňském Anděl Music Baru představí svoji tvorbu společně s dalšími dvěma kapelami Koby Frey a Flip Flops a začátek je v 19 hodin. V Dolní Lukavici začínají 34. Haydnovy hudební slavnosti. Zahajovací koncert v kostele svatého Petra a Pavla začne v 17 hodin. Vystoupí orchestr konzervatoře Plzeň pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce a houslistka Markéta Janoušková. Na Nezámku v Dolejším Těšově u Hartmanic vystoupí od 20 hodin Ivan Mládek a Benjo Band. Legenda české hudební a zábavní scény se na Nezámek vydává v rámci série Léto na Nezámku. V Kazňově čeká rodiny odpoledne plné úkolů, vyrábění a zábavy. Akce Zkus si Radovánek začíná v 16 hodin na zahradě Radovánku. Děti dostanou hrací kartu a budou plnit úkoly na různých stanovištích. Na závěr bude oheň a opékání buřtů. Do Karlových Varů přijíždí triatlonisté na závod City Triathlon. Dnešek patří nejmladším závodníkům. V areálu Rolava poměří síly od 14:30 žáci a od 15:30 dorost. No a artistická skupina Mistral ukáže od 17:30 své umění v Mariánských Lázních. Program nazvaný Cirkus se odehraje v Šapito u konečné trolejbusu v Tepelské ulici. Tak to byly naše tipy pro volný čas na dnešní den a přejeme vám příjemnou zábavu. Teď Dalibor Janda.

0: Václav Neckář, Radio vašeho kraje. Jeden z největších zaměstnavatelů na plzeňských borských polích, společnost JTECT, chystá hromadné propouštění. Výrobce autodílů v Plzni po více než 20 letech výrazně redukuje výrobu a rozprodává část evropských aktivit. O práci přijde přibližně polovina ze 600 zaměstnanců. Firma jim nabízí nadstandardní odstupné a pomoc s hledáním nových míst.
1: Na jednu z posledních nočních směn nastupuje Jana Bezděková.
2: No, je to hodně bolestivá situace, teď půjdeme do neznáma.
1: Někteří lidé si už ale novou práci hledají sami, jako třeba operátorka Aneška Žemličková.
3: Už jsme s tím tak nějak počítali z jara, protože se začaly mašiny, na kterých pracuju, odvážet něco do Francie, něco do Pardubic.
1: Stroje z plzeňské haly zamíří do jiných zemí, kde JTECT působí. Důvody vysvětluje personální ředitel podniku Jan Jiřík.
4: Automobilový průmysl prochází významnými změnami, na které musí reagovat bohužel skupina JTECT. Na centrální úrovni bylo proto rozhodnuto o strategickém prodeji části evropských aktivit.
1: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců.
4: To je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců.
1: S řešením situace pomáhá i úřad práce, který komunikuje jak s firmou, tak potenciálními zaměstnavateli v okolí i propouštěnými zaměstnanci, říká ředitelka krajské pobočky Pavla Janovská.
5: Zaměstnanci tak budou mít k dispozici informace o možnostech dalšího pracovního uplatnění ještě před skončením pracovního poměru.
1: Seznamy zaměstnanců, kterých se bude hromadné propouštění firmy JTECT týkat, si vyžádal i odborový svaz OS Kovo. Pokračuje vedoucí regionálního pracoviště pro Plzeňský a Karlovarský kraj Václav Pelc.
6: Očekáváme v nejbližších dnech, že ty seznamy nám budou předány.
1: Podle Václava Pelce je firma JTECT první firmou, která ohlásila hromadné propouštění v automobilovém průmyslu. Připouští ale, že někteří zaměstnavatelé v oboru úbytek lidí maskují jinými způsoby.
6: Zaměstnavatelé to nazývají optimalizací výroby, tím trošku zakrývají vlastně to propouštění.
1: Celkem 300 zaměstnanců z firmy JTECT bude dostávat výpovědi postupně až do jara příštího roku. Z Borských polí v Plzni, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádio vašeho kraje, 11 minut zbývá do 10. hodiny. Začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. Naši dnešní hosté nám vysvětlí, co tento zápis znamená a co za 5 let městům přinesl. Přímý přenos z Mariánských lázní začíná po 10. hodině. Do té doby stihneme ještě třeba kalendárium. Petr Jungmann už za chviličku připomene takzvaný vlak svobody, také tragické 11. září 2001 a nebo výročí automobilu značky Superb. Přejeme vám krásné páteční dopoledne a příjemný poslech.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida, unesenými letadly American Airlines, narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu.
3: Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
2: O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Do Chodova na Sokolovsku míří další praktičtí lékaři. Radnice jim připraví ordinace. Mezinárodní kovářské sympózium hostí o víkendu Bečov nad Teplou. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Chodov na Sokolovsku plánuje rozšíření polikliniky. Do města by totiž měli přijít dva další praktičtí lékaři a radnice jim proto připraví prostory. V letošním roce tak na poliklinice vzniknou další dvě ordinace. Úpravy se ale budou týkat i rentgenu, chirurgické ambulance a rehabilitace. Všechna tři oddělení budou mít větší prostory. Jak potvrdilo vedení radnice, práce by měly začít v průběhu příštího roku. Každý rok se v Bečově nad Teplou setkávají kováři z celé republiky i ze zahraničí, aby předvedli své umění a přiblížili toto řemeslo veřejnosti. Mezinárodní kovářské sympozium se tu koná už tento víkend a výsledkem bude opět jedno velké společné dílo. Pro návštěvníky je připraven den plný zážitků. Jaké je letošní téma, prozradil Miroslav Rudolf z realizačního týmu.
2: Letošní téma, to už není tajný, je Má vlast. Už dopředu s přihlášením všech kovářů vlastně dostali indicie, co se bude dít, co se bude kovat, aby věděli nějaký rozměry, aby se to potom do celé té skulptury prostě dalo zakomponovat, no a já už si to potom budu muset skorigovat na místě potom.
1: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreje. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun.
3: Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na velkém území. Jižní Korea je dnes už druhým největším dodavatelem zbraní pro evropské členy NATO, hned po Spojených státech. Kromě houfnic, obrněných vozidel nebo raketometů, prodává do Evropy také tanky a cvičné nadzvukové letouny. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj čtvrtý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Paralympijský šampion z Paříže a pětinásobný mistr světa ovládl polohový závod na 200 metrů v českém rekordu 2 minuty 18,59 sekundy, setin sekundy. Za světovým rekordmanem ve své kategorii zaostal o 58 setin. Jeho držitele Nizozemce Dorsmana ale Kratochvíl v závodě porazil.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou oblačno, později odpoledne přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 10. hodině. Předáváme slovo do Mariánských Lázní. U mikrofonu je Radim Jehlík. Dobrý den.
5: Pěkné dopoledne, dnes pro vás pátečního dopoledního hosta vysíláme živě z neobvyklého místa, z nádraží v Mariánských Lázních. A není to náhoda, právě tady dnes začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní na seznam světového dědictví UNESCO jako součásti Great Spa Town of Europe. Během dnešní hodiny si s několika hosty vysvětlíme, co tento zápis znamená, co za 5 let městu přinesl a hlavně kam se mohou posluchači během celého víkendu vydat. Radim Jehlík vám je příjemný poslech. U našeho mikrofonu se v této hodině vystřídá několik sympatických dam. Ta první už tady bude po písničce.

0: Posloucháte přímý přenos. Dnes pro vás vysíláme živě z Mariánských lázní, kde začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. A náš první host už je u mikrofonu, její Mlada Pekárková z Ministerstva kultury České republiky. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co je největším přínosem z vašeho pohledu, když se teď budeme mluvit o zápisu 3 lázeňských měst na seznam světového dědictví UNESCO?
1: Zápis na seznam světového dědictví byl hlavně potvrzením těch hodnot, které všechny ty 3, a nejenom ty naše 3 lázeňská města mají, ale všech 11 měst, které jsou v celé sérii světového dědictví. A potvrzení toho, že jsou výjimečná nejenom jako historická města, ale jako lázeňská města, která mají stále živou a tradiční lázeňskou kulturu.
0: Když jste před těmi 5 lety stáli u zápisu, měli jste představu, jak to bude probíhat, jak to bude vypadat, jak se ta města budou vyvíjet?
1: My jsme doufali, že se budou vyvíjet, ale že se nebudou tolik měnit. Tím, že jsou to lázeňská města, tak jsou zvyklá na návštěvnost, na cestovní ruch, takže mají veškerou infrastrukturu a doufali jsme jenom, že budou uchovávat ty hodnoty nadále a podaří se je předat těm budoucím generacím.
0: Je 5 let dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možné ten dopad zápisu vůbec hodnotit? A existuje u vás na ministerstvu nějaké vyhodnocení těch prvních 5 let? Nebo jak to funguje? Říkáte si, jo, to bylo dobře, tohle nebylo dobře?
1: My se snažíme pravidelně sledovat ty památky, máme na to speciální systém na sledování památek zapsaných na seznam světového dědictví, provádíme pravidelný monitoring nejenom českých památek, ale vlastně i těch 11 lázeňských měst se samo zhromažďuje data o tom, kam se posouvají v té ochraně a v té péči, jestli se nemění stav těch lázeňských měst a třeba i pramenů. A vyhodnotili jsme to jako dobře. Doposud ten trend je pozitivní. Myslím si, že je spousta věcí, co je potřeba zlepšit, kde zapracovat, co zafinancovat, ale v podstatě jsou dobře nakročeny ty města mají.
0: Tak co je třeba zlepšit? Kde je potřeba zapracovat?
1: Konkrétně v Mariánských lázních si myslím, že je řada domů, které nejsou dobře využívána. Je potřeba zafinancovat nejenom do historických domů, ale i do infrastruktury. A je potřeba možná i pomoci celému regionu skrze světové dědictví, pomoci a pozdvihnout vlastně celý tento region.
0: Podle čeho se vlastně ta úspěšnost zápisu měří?
1: To je velmi těžká otázka. Úspěšnost zápisu, nevím, co přesně tím myslíme. Já jsem ráda, že se podařilo zapsat lázeňská města, že jsme identifikovali ty hodnoty, které byly oceněny na mezinárodní světové úrovni a teďka se budeme snažit, aby o tom veřejnost věděla, aby pořád ty hodnoty se uchovávaly a byli jsme na to pyšní společně všichni.
0: My za malou chvíli budeme konkrétně mluvit i o Karlových Varech a Mariánských lázní, protože tady budeme mít site manažerky, ale když řekneme město je v UNESCO, co to vlastně právně, prakticky jinak znamená?
1: Já ze své pozice bych vás nejprve opravila, protože město není v UNESCO, ale 11 lázeňských, krásných lázeňských evropských měst s bohatou tradicí lázeňskou jsou zapsána na seznam světového dědictví, takže to znamená, že jejich hodnoty byly oceněny, je to prestižní označení, které je světoznámé a řada turistů a návštěvníků si vybírá lokality svých návštěv podle toho, jestli jsou zapsány na seznam světového dědictví. Takže není to jenom prestižní označení, ale myslím si, že je to ocenění těch hodnot, které tady mají.
0: Je to UNESCO i závazek pro ta města a jaký?
1: To bezesporu, je to velký závazek pro všechny zúčastněné, nejenom pro instituce, správu, město, ale i pro veřejnost, obyvatele, aby si to cenila. A je to závazek do budoucna, abychom se nám podařilo to uchovat i těm budoucím generacím.
0: Teď mě zajímají finance, dostávají Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně díky UNESCO nějaké peníze napřímo, nebo ještě jinak se zeptám, existuje nějaký třeba, řekněme, speciální státní program podpory pro památky, které jsou na tom seznamu? Jsou trošku zvýhodněna ta města, když to hodně zjednoduším tu otázku.
1: jsou tady asi různé úrovně. Na úrovni státu jsou samozřejmě ty města podporována různými finančními programy a pokud jde o UNESCO, tak to je mezinárodní organizace a ta opravdu má fondy, ale pouze v případě nějakých ohrožení, v případě, že proběhne nějaká ta katastrofa, tak je možnost požádat tu mezinárodní organizaci o finanční podporu. Ale to naštěstí jsem velmi ráda, že to se neděje v našich městech a naše města můžou čerpat z různých finančních podpor, které jsou na úrovni ministerstev různých.
0: To rádi slyšíme. Naším hostem je Lada Pekárková z Ministerstva kultury České republiky. Za chvíli si budeme povídat dál.

0: Tady je Rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání. Dnes jsme se ze studia přesunuli do Mariánských Lázní, konkrétně jsme na nádraží, odkud pro vás vysíláme tento přímý přenos s naším dnešním hostem, kterým je Lada Pekárková z Ministerstva kultury. Je UNESCO jedna z těch nejsilnějších značek, které Česká republika v zahraničí má? Myslíte si?
1: To je složitější otázka, nevím, jakým směrem jít, ale rozhodně zápis lázní na seznam světového dědictví je silné označení a je to prestižní označení, určitý status, který si celý svět vnímá jako důležitý.
0: A umí Česká republika, když se možná trošku rýpavě zeptám, značku UNESCO dostatečně využít v zahraniční propagaci?
1: Já jako zástupce Ministerstva kultury musím říct, že nemáme rádi nálepku UNESCO, protože přece jenom UNESCO je širší pojem, je to mezinárodní organizace, která má řadu programů a řadu témat a řadu seznamů a my mluvíme čistě jenom o seznamu světového dědictví, ale myslím si, že v rámci propagace to funguje, turisté rádi jezdí po památkách světového dědictví.
0: Když se řekne UNESCO, lidé si většinou představí v případě třeba lázeňského trojúhelníku, tedy kolonády historické domy, něco málo jste vlastně zmínila v tom předchozím vstupu. Jak důležitá je ale ta okolní krajina? Krušnohoří v našem případě.
1: Pro samotné lázně jsou důležité parky, terapeutická krajina. Ty jsou součástí těch lázeňských měst. Pokud se bavíme z kontextu celého regionu, tak tady máme ještě jednu památku světového dědictví a to je právě ta hornická krajina Krušnohoří. Je výjimečné to, že obě dvě jsou sériové, obě dvě jsou mezinárodní, což byl velký úspěch České republiky, že jsme se dovedli se zahraničními partnery propojit těmihle různými projekty a že se nám podařil ten zápis na seznam světového dědictví.
0: Zní to krásně být v UNESCO, ale přináší to nějaké problémy, ruku na srdce, pro vás, pro města?
1: Já si myslím, že pro města to nepřináší nic jiného, než je stávající stav, protože ty města musí být dobře chráněna, aby vůbec dosáhly tohodle prestižního označení, to znamená, ten systém ochrany a péče už musí fungovat před zápisem, to znamená žádné další, navíc omezení to není. Co je pak důležitější, je ta snaha chránit ty města, uchovat ty hodnoty. To znamená, cílem není to zakonzervovat po zápisu, není to udělat z toho skanzenová města a historické vesnice, ale jde o to podpořit rozvoj tím správným směrem.
0: To jsem se ale chtěl zeptat, kde končí ochrana památek a začíná ten normální rozvoj města? To je asi tenká hranice.
1: Já si nemyslím, že tam je hranice, nemyslíte? Nebo že to jde v ruku v ruce. Pokud vydefinujeme hodnoty, pro které jsou důležité, které chceme zachovat, tak pak ten rozvoj musí respektovat ty hodnoty a může pokračovat.
0: A nesetkáváte se třeba s tím názorem, že někdy ta ochrana světového dědictví je v konfliktu, řekněme, s potřebami toho současného života? Nedostává se vám takovéhle zpětné vazby? Neříkám, že přímo od měst, ale od veřejnosti nebo kohokoliv jiného.
1: Určitě. Často je potřeba najít ten správný kompromis mezi tím rozvojem a tou ochranou, ale pevně věřím, že pokud se diskutuje i s tou veřejností, pokud se mluví o hodnotách, pokud sdílíme ty hodnoty, tak že se podaří je najít.
0: Pojďme se podívat, máme ještě chvíli času do budoucna, kde bude Západočeský lázeňský trojúhelník, když bude v UNESCO za 5-10 let, kam by se měl posouvat, jak by to lidé měli poznat?
1: Já doufám, že se bude posouvat správným směrem, to znamená, že se bude rozvíjet nejenom Západočeský trojúhelník, ale celá ta série těch 11 měst, protože oni jsou v tom společně dohromady. Pokud bude ohroženo jedno město, tak je ohrožena celá ta série, takže všechny ta lázeňská města se svými hodnotami by se měly posouvat tím pozitivním směrem, to znamená uchovávání hodnot, ale zároveň rozvíjením a živým městem. Jsou to živá lázeňská města.
0: Já děkuji za ta slova. Naším prvním hostem přímého přenosu Českého rozhlasu z nádraží v Mariánských Lázních byla Lada Pekárková z Ministerstva kultury. Moc díky za rozhovor, mějte se krásně a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Taky moc děkuji. Naslyšenou.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas. Páteční dopolední vysílání má dnes několik hostů. Tím dalším je Pavla Freise, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Karlovy Vary. Já vás vítám u našeho mikrofonu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, velmi děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Pojďme si říct něco už o těch konkrétních městech, protože vy jste tady sice za Karlovy Vary, ale už jsme to tady zmínili, nejste v tom sami. Za Západočeský lázeňský trojúhelník jste tři, ale dokonce těch měst je 11.
1: Je to tak, je to tak. My jsme součástí skupinového zápisu, takzvaného skupinového zápisu Great Spa Towns of Europe, což česky znamená slavná lázeňská města Evropy. A je nás dohromady 11. Ta specialita toho skupinového zápisu té hromadné památky je opravdu neskutečná, je to opravdu unikátní záležitost. Možná bychom si mohli říct, co vlastně rozumíme pod pojmem památka.
0: Určitě, pojďme do toho.
1: Co je pro vás památka, Radíme?
0: Správná otázka. Jakákoliv historická budova, která má z nějakého důvodu svoji hodnotu.
1: Tak, jakákoliv, ano,

0: směs napříč Evropou, aby k něčemu takovému došlo?
1: Úplně krásně a velmi jednoduše, opravdu? Protože ano, my máme vlastně už hned po zápisu vznikly pevné struktury. My máme několik úrovní, na kterých se stýkáme. Jako site manažeři máme naší site manager group, kde se pravidelně stýkáme, díky vzdálenosti samozřejmě online, ale jednou za půl roku se vidíme i osobně, a to zároveň i s našimi starosty, kteří jsou součástí toho boardu starostů, toho nadnárodního. To jsou ti, kteří rozhodují o tom, co vlastně se dělá, jaká bude strategie, jak se bude nadále spolupracovat mezi městy, co je vlastně pro tu skupinu důležité. No a nad nimi potom máme ještě mezinárodní board, který už je potom navázaný přímo na UNESCO.
0: Vy jste jako my. Se k těmi 5 lety, když k tomu došlo, byla přítomna, vy jste byla svědkyně celé té slavnostní události toho okamžiku.
1: Já jsem bohužel nebyla přítomna a je mi to strašně, strašně líto. Přítomná byla moje kolegyně Lucka Vodenková.
0: A, tak víte z doslechu, jak to probíhalo?
1: Já vím, že tam byly strašně dlouhé přípravy. Tomu zápisu opravdu předcházela neskutečně dlouhá doba koordinací, vybírání nominací, než došlo k té finální podobě té skupiny, tak jak vypadá teď. Byla tam města, která aspirovala, jako třeba Wiesbaden nebo Bad Homburg v Německu. Teď máme v Německu 3 zapsaná města, Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen. Musím ale taky říct, že Česká republika v tom zápisu, v té koordinaci hrála klíčovou roli, za což jsme nesmírně vděční a na což jsme opravdu pyšní.
0: To věřím, tomu rozumím. Jak koordinují Mariánské lázně, Františkovy lázně a Karlovy Vary svoje působení na tom seznamu, jestli vůbec nějak, nebo si každé město jde svojí cestou?
1: My máme spoustu společných témat, která řešíme, samozřejmě díky tomu, že jsme zapsaní v jednom kraji a máme k sobě nesmírně blízko, což je také velmi unikátní, tak by si člověk myslel, že jsme řekla bych konkurenti, ale ta tendence opravdu jde k té spolupráci. Musím potvrdit, že máme výborné vztahy s kolegy. Zuzka Stejskalová, kterou uslyšíte dnes ještě, a Ondra Míka jsou výborní odborníci a domluva s nimi je opravdu fantastická. Díky naší krajské koordinátorce Jice Štěpánkové jsme taky velmi úžasně propojeni. Samozřejmě každé město má svoje specifika. Každé město má svoje specifika, ať už se podíváme na architekturu, na morfologii krajiny, tak to každé město vznikalo za jiných podmínek, v jiném prostředí. To je to, co nás odlišuje, ale máme zároveň neskutečně mnoho společných bodů, a to nejen tady mezi námi, ale i v celé skupině. Takže ta koordinace nejenom mezi našimi městy zde, v Karlovarském kraji, v tom nádherném, nejkrásnějším regionu, je důležitá, ale zároveň ta mezinárodní spolupráce, a ta je taky skvělá.
0: To jsou slova našeho dalšího hosta, kterým je Pavla Frajze. Za chvíli pokračujeme.

0: vámi je Rádio vašeho kraje a živý speciál dopoledního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu je stále Pavla Frejze, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Karlovy Vary. Tak, řekl jsem to správně.
1: Výborně.
0: To je největší oříšek celého přímého přenosu pro moderátora.
1: Úplně výborně.
0: Tak, Pavlo, vy zastupujete Karlovy Vary. My jsme sice v Mariánských Lázních, ale vy zítra v Karlových Varech chystáte velkou slávu při této příležitosti. Možná pojďme na začátek, proč jste si to takhle rozdělili, to znamená třídenní oslavy, aby si každé město užilo svoje, to je dnes Mariánky, zítra Karlovy Vary a v neděli Františkovy Lázně.
1: Jednak a za druhé jsme zase u spolupráce. Jsme u spolupráce, slavíme společně, jsme v tom společně, takže co jiného, než slavit přes 3 dny ve 3 městech a ukázat tím, že opravdu jsme spojení. Ono na to navazuje i to, že nevím, určitě jste říkali, že jsme v budově nádraží.
0: Ano, ano, teď možná slyšíte
1: teď
0: i nádražní
1: možná slyšíte
0: hlášení.
1: To nádraží, nádražní hlášení, fantastický. Je to symbolický, protože součástí dnešních oslav je i Mobility Lab a mobilita, co se týče lázně, je velmi důležitá záležitost i v rámci udržitelnosti. My víme, že města se potýkají s množstvím aut a máme problémy s parkováním a tak dále a tak podobně. Zítra ráno do Karlových Varů bude odsud z Mariánských Lázní vypraven nádherný speciální spoj s průvodcem, který bude vyprávět o krajině a o tom, co okolo vidíme. A k tomu ještě v neděli ráno mý úžasní kolegové zvládli zařídit spoj přímo z Karlových Varů do Františkových Lázní, což je specialitka, to neexistuje. Ten spoj je zadarmo, zadarmo a dopraví vás na ty oslavy do Františkových Lázní. Takže vidíte, že nejenom mentálně nebo někde na papíře, ale i dokonce fyzicky máme tu blízkost a snažíme se propojovat.
0: Mariánsko-lázeňské oslavy probereme za chvíli s naším hostem. Vy jste tu za Karlovy Vary, tak to jsou sobotní oslavy, respektive ano. V Karlových Varech budeme slavit zítra, v sobotu. Co je tím hlavním bodem, nebo dá se to tak říct, je něco zastřešujícího?
1: Hlavním bodem, já bych nechtěla vypíchnout jeden bod,
0: dobře,
1: protože je to komplexní program a ten program začíná už v 10 hodin dopoledne ve Dvořákových sadech, kde naši mladí z Youth Fora, což je vlastně fórum mladých, které vzniklo v rámci spolupráce naší celoevropské, jsou to studenti středních škol, takže naši karlovarští študáci připravují UNESCO park, s diskuzemi, s panelovými, ano, panelovými diskuzemi budeme tam mít na návštěvě organizace, jako například Nevypust duši nebo STEM Hub a budou se zabývat tématy, která momentálně zaměstnávají mladé a jejich fokus bude ležet na mentálním duševním zdraví a na seberozvoji. Je to strašně důležité, protože tato generace vlastně je ta generace, která po nás převezme to žezlo. A když nebudeme s nimi spolupracovat, když je nebudeme zahrnovat do těch našich aktivit, tak si nevychováme ty, kteří si toho budou vážit, tak jako my. Takže Youth Forum, to už je vlastně skupina mladých, která na sebe nabaluje další. A tohle Youth Forum má zároveň, a to je strašně důležité vědět, má zároveň tu pravomoc mluvit do toho, co, když použijeme nálepku UNESCO, co tedy UNESCO v jejich městě dělá. Takže to je od 10 do 6. Potom tam máme takové 2 bloky, když se posuneme od toho mladého pohledu do té tradiční kultury, tak v Císařských Lázních bude koncert obrazy ze života Karla IV. Na to jsou potřeba vstupenky, ale potom večer, tradičně v září, budeme mít festival světla Vary září. Karlovy Vary a památky se rozsvítí a díky tomu budeme moct zažít ty památky trošičku jinak, trošičku zase z té moderní, technologické a udržitelné sféry, když použiju to slovo.
0: Byl to záměr spojit Vary září s vašimi oslavami, nebo se to tak sešlo a zapadá to do sebe?
1: No samozřejmě, že ano. Samozřejmě, my se posouváme od takové té tradice, od té teorie, od toho, co si přejeme, což máme dnes během Heritage Fora, zde do Karlových Varů, kde je to trošku živější. Ráno Youth Forum, nebo celý den vlastně Youth Forum, UNESCO Interaktivita, pak ten koncert a Vary září jako takové mají letos jako hlavní téma pět let světový, takže pět let oslav. Ta tříkilometrová stezka od Alžbětiných lázní až po Poštovní dvůr bude osvícena, myslím, že 10 instalacemi a každá z nich se bude zabývat atributem, protože v zápisu UNESCO, zápisu na světové, na seznam světového dědictví, samozřejmě jsou i ty atributy těch měst, které nás spojují, tak ty atributy budou světelně různě stvárněny. Včera jsem měla to štěstí a viděla jsem generální zkoušku na Mlýnské kolonádě a bude to opravdu veliká paráda.
0: To je ideální pozvánka do Karlových varů a za malou chvíli se budeme bavit ještě o Mariánských lázní. Pavla Frajze byla naším dalším hostem. Moc krát děkuju, mějte se krásně, ať se všechno vyvede.
1: Já vám moc taky děkuju a mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Posloucháte přímý přenos. Dnes pro vás vysíláme živě z Mariánských lázní, kde začínají třídenní oslavy 5 let od zápisu Karlových varů, Mariánských lázní a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. A naším posledním hostem, alespoň tohoto přímého přenosu, je Zuzana Stejskalová, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Mariánské lázně. I já vás vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: Jsme na nádraží v Mariánských lázních. Proč?
1: Vybrali jsme si tuto budovu pro uskutečnění naší konference, která se nazývá Heritage Forum Mariánské lázně. Je to už druhý ročník a my se snažíme zprostředkovávat jak odborné, tak té široké veřejnosti témata spojená s zápisem na seznam světového dědictví. A právě nádraží a železnice byly u vzniku a vlastně velmi výrazného rozvoje těchto lázeňských měst. Takže právě proto jsme si vybrali pro dvě témata, která jsou letos vlastně nosná pro tu konferenci, což je historická lázeňská infrastruktura a Mobility Lab, což je zase propojení lázeňských měst jaksi mobilní dopravou nebo nějakou dopravou, tak jsme si právě zvolili nádraží jako ideální prostor, odkud se o těchto tématech budeme bavit. A tím druhým důvodem je, protože vlastně nádraží proběhlo velkou rekonstrukcí zhruba před 17 lety a od té doby vlastně některé z prostorů toho nádraží nejsou úplně využívané a chtěli jsme vlastně vyzkoušet, jak by tyto prostory mohly fungovat, takže jsme si tady uspůsobili vlastně konferenční místnost, proto udělali jsme takovou pop-up kavárnu a doufáme, že jak tedy naši hosté Heritage Fora, tak i veřejnost sem zavítá a pozdraví nás a vlastně uvidí to nádraží trošku v jiném světle, než ho zná.
0: Pojďme rozvinout ještě tu železniční dopravu a Mariánské lázně. Jak důležité to bylo propojení pro město?
1: No naprosto důležité. Železnice vlastně byla zavedena roku 1872 a vlastně my datujeme od této doby vlastně ten největší boom a rozvoj toho lázeňství, protože samozřejmě nejenom doprava stavebních materiálů, ale i těch hostů, kteří přijížděli z širokého zahraničí, potom na přelomu století vlastně tu dopravu využívali. Britská královská rodina, konkrétně Edward VII., který sem do města zavítal několikrát po sobě a já tomu tak pracovně mu říkám, nebo ho nazývám takovým influencerem své doby, protože díky němu a díky těm jeho návštěvám se tady v Mariánských lázních scházela úplně ta nejvybranější společnost a nebyly to jenom diplomaté a lidé, kteří zde dojednávali důležitá jakoby mocenská, dejme tomu, témata probírali, ale byly to samozřejmě i ty ostatní hosté, kteří chtěli vlastně trošičku toho hvězdného prachu na sebe vlastně zachytit a přijížděli sem právě, aby potkali se s významnými osobnostmi té doby, které se tady potkávaly v Mariánských lázních.
0: Zmínila jste hosty, sice hosty Mariánských lázní tehdejšího vznikajícího, nebo ne vznikajícího, ale rozpukujícího se lázeňského města. Mě zajímají hosté současní, hosté vašeho dnešního fóra. Mm-hmm. Ale kdybyste mohla alespoň zmínit a ta témata, která mm-hmm. probíráte mm-hmm. na tom fóru.
1: Jak už jsem řekla, my jsme si letos vzali trošičku pod lupu téma infrastruktury, což je současně vlastně jeden z atributů, který chrání hodnoty toho lázeňského místa, kvůli kterým jsme byli zapsáni na seznam světového dědictví. Ta lázeňská infrastruktura je velmi široký pojem. Nejsou to pouze tedy jako distribuční a rozvodné soustavy minerálních pramenů, ale je to právě i ta doprava, jednak mezi městy, nebo ta doprava, která přijíždí sem, ale i ta vnitřní doprava. Takže například lanovkou se zde můžete dostat po městě, nebo trolejbusy, elektrobusy máme nové tady. A my se snažíme, dnes jsme pozvali hosty, protože se zabýváme v tomto roce také výzkumným projektem, který se týká té podzemní části, významně infrastruktury rozvodu minerálních pramenů, které pro běžného návštěvníka nejsou vidět, protože vy přijedete do lázní, projdete se parkem, navštívíte pavilon u pramene, napijete se vody, ale to, jak se tam ta voda dostala, to podstatě vám zůstává skryto. A my se dnes snažíme tady prezentovat velmi populární formou vlastně celou tu cestu toho pramene. Takže od jímání přes distribuci, nějaký monitoring těch vod, protože my musíme pořád hlídat kvalitu těch vod, aby se dostala k tomu cílovému klientovi vlastně naprosto v ideálním, optimálním stavu, tak jak vytryská ze země, jak ji máme. Takže my tady dnes hovoříme o těchto tématech a ukazujeme, nahlížíme trošku pod povrch těch lázní a chtěli bychom do budoucna se tomuto tématu ještě více věnovat a získávat nějaké prostředky, které by nám pomohly zmapovat celou vlastně funkčnost toho systému. A to druhé téma, jak jsem zmínila, my jsme ho pracovně nazvali Mobility Lab nebo UNESCO Mobility Lab a my bychom rádi do budoucna vlastně ten kraj propojili ideálně mezi těmi památkami UNESCO, což jsou ta tři naše lázeňská města. Máme tady daleko víc památek, máme v Kinžvartu daguerreotypy, máme tady nedaleko Krušnohoří hornický region a byli bychom rádi, že když vlastně hosté přijedou do Mariánských Lázní, tak když přijedou, tak už ví, že se tady po tom regionu můžou vlastně pohybovat i volně třeba tou dopravou, která tady funguje. Nepotřebují k tomu vůz, protože jsme region, lázeňský region a zakládáme si na tom, že tady máme optimální ovzduší, máme tady vlastně krásnou přírodu a nemáme tady kapacitu na to, aby každý sem přijel možná svým vozem a pohyboval se tu, protože ani nezažije to, co tady vlastně z těch lázní by mohl si odnést, tu přírodu, ta zkušenost z té přírody. Takže vlastně chceme podnítit do budoucna, aby ta cesta do lázní byla třeba tím vlakem a pohyb po těch lázeňských městech, aby fungoval velmi přirozeně a návštěvník neměl vůbec žádnou komplikaci při tom pohybu. Takže to tady dnes diskutujeme a co z toho vyplyne, tak určitě se postupně bude zpracovávat a budeme doufat, že jednoho krásného dne Karlovarský kraj bude krásně mobilní, udržitelně mobilní a budeme všichni moct nechat své automobily doma a pohodlně se dostat z Mariánek do Varů, do Františkových Lázních a zpět, aniž bychom museli vlastně tu přírodu nějakým způsobem zatěžovat tím provozem těch aut.
0: Říká Zuzana Stejskalová, náš dnešní další host. Po písnice budeme pokračovat.

0: Tady je rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání. Dnes jsme se ze studia přesunuli do Mariánských lázní. Konkrétně jsme na nádraží, už jsme to několikrát zmínili, odkud pro vás vysíláme tento přímý přenos. A já si ještě chvíli budu povídat se Zuzanou Stejskalovou, site manažerkou Grace Pan Towns of Europe pro Mariánské lázně. A protože jsme v Mariánských lázních a tady ta třídenní oslava začíná, tak mě zajímá, jak a kde, jak to bude vypadat, Zuzana.
1: Děkuji. My se odtud z nádraží postupně přesuneme do té lázeňské části města, poblíž kolonády hlavní, kde v 5 hodin si všichni můžeme společně poslechnout speciální program Zpívající fontány a poté na Lesním mlýně v Třebíského ulici v 18 hodin pokřtíme nové vydání novin speciálních, které vyšly ve spolupráci se 3 lázeňskými nebo 2 ještě dalšími městy, které jsme nazvali Great Spa Times. Jsou to noviny plné informací o těch 3 našich lázeňských městech. Ty noviny budou k dostání po celém městě i v Karlových Varech, i ve Františkových lázních v následujících dnech. A budeme moc rádi, když spoluobčané našeho kraje se začtou a dozví se trošku víc o tom, co znamená UNESCO, co znamená vlastně 5 let péče o kulturní dědictví. A poté zazní tóny klavíru a operní árie v oranžérii Lesního mlýna. Budeme dokonce pan David Robert Coleman, který je hostem našich oslav, dokonce složil, zkomponoval skladbu na motivy básně Johanna Wolfganga Goethe a budeme mít večer bude mít světovou premiéru, takže zveme hosty a zítra, pokud se hostům bude chtít s námi pokračovat do Karlových Varů nebo obyvatelům, občanům, tak ve 12.38 vyjíždí vlak z Mariánských lázní, který vede trasou přes Bečov a budeme ho mít s moderátorem, který bude komentovat celou tu trasu. Takže vás srdečně zvu i do Karlových Varů na oslavy zítřejší a v neděli do Františkových lázní.
0: Co se na té trase dozvíme, víte, můžete prozradit?
1: No ta trasa je naprosto mimořádná, určitě někteří z posluchačů ji znají. Trasa 149 objevuje se i v některých bedekrech světových jako jedna z nejkrásnějších vůbec světových železničních tras, tím, k jakým prostředím vede, odkud kam. Takže přijďte, budou moderátor je připraven zodpovědět i dotazy zvídavé a myslím si, že to bude především zábava. A ve Varech už potom bude následovat další program oslav, takže zase lehce z Mariánských lázní nasednete, dojedete do Karlových Varů, nemusíte řešit vůz a parkování, pojedete s námi a budeme všichni v oslavné atmosféře spolu cestovat.
0: Protože jsme v samotném závěru, ty oslavy jsou bohaté, konec konců mluvili jsme o tom celou hodinu, dnes v Mariánských lázních, sobota v Karlových Varech, neděle ve Františkových lázní. Otázka na závěr, kde najdu nějaké další informace, jestli můžete doporučit nějaké internetové stránky, sociální
1: existuje,
0: sítě a podobně.
1: Existuje na Karlovarském kraji, existuje speciální stránka, jmenuje se 5 let světový a tam se dozvíte veškeré informace podrobné o programu jak v Mariánských lázních, tak v Karlových Varech, tak ve Františkových lázních v neděli. Takže doporučuji prozkoumat tuto stránku, naplánovat si. Všechny ty programy jsou krásné a srdečně zvu všechny spoluobčany a obyvatele kraje, aby nás navštívili a slavili s námi, protože je co slavit. Jsme mimořádným místem, regionem, jsme světové úrovně a ten certifikát UNESCO opravdu to garantuje. Takže pojďme spolu si uvědomit, že tady o ten kraj musíme pečovat a oslavit to, že už 5 let se nám to daří.
0: Děkuju za slova na závěr, děkuju za rozhovor, děkuju za pozvánku. Zuzana Stejskalová, site manažerka Great Spa Towns of Europe pro Mariánské lázně. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Ano a jak bylo řečeno, 5 let světový, tak se jmenují oslavy, které dnes začínají tady v Mariánských lázních. V sobotu se přesunou do Karlových Varů a v neděli do Františkových lázní. 3 města, 3 dny, 1 společný příběh. Kompletní program, jak už bylo řečeno, najdete konec konců na stránkách třeba i Karlovarského kraje a zapojených měst. Náš přímý přenos je u konce, za několik minut tady budou další aktuální zprávy, tak Radim Jehlík se loučí, přeji pěkný pátek a povedený víkend. Zase někdy naslyšenou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Paliva v Karlovarském kraji od minulého týdne zdražila o více než 2 koruny. V Karlových Varech startuje třídenní mezinárodní triatlon. Knihovna Václava Havla mění název. Jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. A dnes bude většinou oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Pohonné hmoty v Karlovarském kraji za poslední týden výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 44 korun a 7 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny 4 haléře levnější. O 2 koruny a 5 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 47 korun 74 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzín v kraji prodávají na Karlovarsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Sokolovsku a paliva jsou nejdražší na Chebsku. V Karlových Varech dnes začíná třídenní City Triathlon. Sportovní akce během víkendu propojí plavecký areál Rolava s cílem na divadelním náměstí. Dnešní úvodní program na koupališti Rolava přibližuje ředitel závodu Vladimír Malý.
2: Můžeme se těšit na triatlonem nabitý víkend, který začíná už v pátek odpoledne. Už v pátek odpoledne jsme si připravili zajímavou novinku, takový pilotní projekt triatlon do škol. Začínají nám závody Českého poháru žactva a my jsme na tyto závody pozvali děti z družin, kteří přijdou stejně starým závodníkům fandit.
0: Sobota nabídne mistrovství České republiky i závod Evropského poháru dorostu. V neděli pak na trať vyrazí závodníci v rámci závodu světové série. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
3: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
0: Kromě Havlové spolupráci ukončili i donoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Podle vedení bude první prezidentská knihovna pořád pokračovat v Havlově odkazu. Program se má dál soustředit na ochranu lidských práv nebo literaturu. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Informovala o tom agentura AP. Tři organizátoři vzpomínkových akcí dostali tresty 5 až 7 let ve vězení. Viní jsou spodněcování ke svržení čínského režimu. Ve vazbě byli aktivisté už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Reagovali tak na nový Pekingem prosazený zákon o národní bezpečnosti. Peking tvrdí, že zákon je nezbytný k udržení stability.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou oblačno, později odpoledne přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku sjelo osobní auto do příkopu. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 11. Za chviličku už písnička od Hany Zagorové a také skupiny Marcias a pak se budeme ještě věnovat podrobněji počasí, nejenom tomu dnešnímu, ale řekneme si, jaká je aktuální předpověď na sobotu a na neděli. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Za 3 minuty 11:45.
1: Počasí.
0: Začneme dneškem. Bude převážně oblačno, později až zataženo. Na Šumavě se mohou ojediněle vyskytnout přehánky nebo slabý občasný déšť. Později odpoledne a večer bude oblačnost přechodně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý západní vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasno až oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. No a jaká bude neděle? Očekáváme převážně oblačno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Odpoledne a večer občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší nedělní teploty přes den 18 až 22 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Přejeme stále krásné páteční dopoledne. Máme pro vás na dnešní den připravené také jedno lékařské téma. Už za chviličku vám představíme nové CAR-T terapie. Využívají se v hemato-onkologii. Za chviličku reportáž, počkejte si.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program Za pět minut bude půl dvanácté. Přelomovou léčbu v hemato-onkologii představují CAR-T terapie. Jedná se o genovou léčbu využívající vlastní buňky imunitního systému pacienta. Tuto metodu využívají i lékaři hematologicko-onkologického oddělení Plzeňské fakultní nemocnice. V České republice je nově k dispozici už šestý typ CAR-T terapie.
1: CAR-T léčbu máme k dispozici v České republice asi 5 let a je potěšující, že v poslední době přibyl další typ preparátu, který funguje na další nemoc, na mnohočetný myelom, pro kterou jsme v určitých stádiích již neměli šanci, jak ji léčit, a tento nový přípravek může zvrátit osud těchto pacientů dobrým směrem.
2: Jaký je princip fungování CAR-T terapii jako takových?
1: Geniální v tom, že to není žádná chemoterapie, nepoužíváme žádné preparáty, které člověku dáváme. My v podstatě přeprogramujeme jeho vlastní imunitní systém, aby lépe bojoval s tím nádorem. Vezmeme si jeho vlastní T lymfocyty, imunitní

0: Jsou to nejrůznější typy lymfomů, maligních lymfomů a v neposlední řadě to je ten šestý preparát, který přišel na trh. Je to mnohočetný myelom.
1: Opravdu se jedná o přelomovou léčbu, tak jak se o ní mluví?
0: Opravdu se jedná o přelomovou léčbu. Je to léčba specializovaná, je to léčba, která vyžaduje multidisciplinární spolupráci, vyžaduje vysoce specializované laboratoře, kde se s těmi buňkami manipuluje. A opravdu pro některé pacienty může znamenat jedinou šanci na přežití. Na druhou stranu není to zázračná léčba ve smyslu, že vyléčí každého. Jako každá léčba může selhat a určité procento pacientů, bohužel i přes tuto léčbu, ta nemoc se vrátí nebo to nezafunguje ideálně.
1: Podání léčby je jednorázové, což je pro pacienta určitě výhoda.
0: Máte pravdu, že samotné podání je jednorázové, nicméně není to tak jednoduché, že pacient přijde, dostane ty CAR-T a zase jde domů, předchází tomu určitá příprava toho jeho imunitního systému a samozřejmě ten samotný proces toho boje těch geneticky modifikovaných lymfocytů může vyvolat řadu nežádoucích účinků, které musíme taky léčit. Ale je pravda, že prostě podá jedna dávka a ta léčba by tím měla být vlastně maximalizována.
2: Po té léčbě CAR buňkama jsem se cítil asi nejlíp v životě. Jsem zažil takový vnitřní klid a pohodu, jakože jsem to předtím vůbec necítil, že mi ta léčba asi sedla hodně.
1: Jak dlouho trvá proces výroby od odběru těch buněk až potom k samotné infuzi?
0: Možná zajímavou informací bude, že to se nevyrábí v Čechách. To jsou několik center ve světě, v Evropě či ve Spojených státech, takže my musíme zjistit, aby vůbec tam byl jakýsi slot pro tu výrobu a ta výroba sama trvá minimálně 2 týdny, někdy až 2 měsíce.
1: Kolik pacientů na vašem oddělení v současné době léčíte a kolik z nich CAR-T terapií?
0: Na našem oddělení léčíme tisíce pacientů. Ono těch hematologických malignit je celá spousta. A bohužel ta CAR-T je pro takový malý výsek. Jo. To je menšina našich nemocných, který mohou dostat ty lymfomy a ty myelomy, který mohou dostat tu CAR-T léčbu. Každý rok dáváme mezi 10-20 CAR-T terapií pacientům.
1: A co je rozhodující pro to, aby pacient tuto léčbu dostal?
0: Aby to mělo i tu indikaci, aby měl nemoc, kde máme možnost vyrobit ty CAR-T lymfocyty proti tomu nádorovému znaku. Bohužel u řady jiných typů leukémií, u jiných malignit zatím tuto možnost nemáme.
1: V České republice aplikují CAR-T lymfocyty jenom vysoce specializovaná hematoonkologická centra. Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň patří mezi ně. Z Plzně Soňa Vajcmbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zlatá cesta na Šumavě slaví 670 let. Významná obchodní spojnice propojovala Čechy a Bavorsko a od středověku po ní putovali soumaři se zbožím, hlavně se solí. Vydali se na ní i dnes a čeká je i jedno velké překvapení. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte je už po písničce.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 7:07. Do Kašperských hor míří soumarská karavana. Ráno vyrazila z bavorského Waldhauseru, což bylo historicky poslední soumarské odpočívadlo na bavorské straně před vstupem do Čech, a po staré zlaté cestě, tedy Březník, Modravu, Horskou Kvildu a Filipovu Huť, večer dorazí do města. A tak jako ve středověku čekalo cestou na Soumary nejedno dobrodružství, čeká je i dnes. Karavanu každou chvíli přepadnou Labkové a měla by u toho být i naše reportérka Jitka Englová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak my jsme právě na naučné stezce Zlatá cesta, kousek za Filipovou hutí. A každou chvíli by sem tedy měla dorazit ta karavana Soumaru. Už tady se za stromky ukrývá zhruba skupinka asi 20 Labků v dobových kostýmech. Jsou to sedmáci z Kašperskohorské základní školy. To přepadení vychází z historických písemných pramenů, protože samozřejmě i dříve se na obchodních stezkách přepadávalo, konkrétně tady třeba v roce 1402 přepadli zloději jednoho kupce z Prahy, a to si tady teď děti vyzkoušejí, ale jak upozornili organizátoři, je to vzdělávací a zážitkový program, rozhodně nic, co by si měli děti brát jako příklad hodný následování.
0: Jitko, pojďme trochu vysvětlit, co je to za akci, proč teď Šumavou prochází soumarská karavana.
1: Tak Kašperské hory tento víkend slaví 670 let od vzniku Zlaté cesty a 35 let partnerství s městem Gráfenau. A právě Zlatá cesta ve středověku a v raném novověku doplňovala to obchodní spojení mezi jeho západními Čechy a Bavorskem a propojovala právě i Kašperské hory a Gráfenau. No a ten dnešní pochod soumarské karavany má připomenout tu dávnou společnou historii a spolupráci. Ta Zlatá cesta vycházela z Pasova, její druhá větev z města Šerding, tedy z Rakouska, no a i zástupci tohoto města dnes v té karavaně jdou. A je to tak vůbec poprvé v novodobé soumarské, nebo poprvní novodobé soumarské putování, kterého se účastní všechna tři města, která byla propojena právě touto obchodní stezkou.
0: Pokud se vrátíme do historie, jaké zboží se po Zlaté cestě nejčastěji vozilo?
1: Tak do Čech soumaři nejčastěji přiváželi sudy ze solí, to bylo základ, ale vozilo se i exotické koření, drahé látky nebo vína, a naopak z Čech se vyváželo především obilí, slad, med nebo ryby, no a v novověku se pak k tomu přidalo i sklo ze šumavských skláren. Dnes v té karavaně jde zhruba 25 historicky oblečených soumarů, tedy obchodníků, kteří vedou své koně, těch by mělo být kolem 10, no a celkem je dnes čeká zhruba 30-kilometrová trasa.
0: Zmínila jsi ty víkendové oslavy, předpokládám, že soumaři budou k vidění i tam?
1: Rozhodně ano, ty samotné oslavy zítra ve 13 hodin zahájí právě soumarský průvod městem. Bude o něco větší a rozšířenější, než je ta dnešní karavana. No a na tom programu oslav pak bude v Kašperských horách dál potom pokračovat tematickými divadly, koncerty a různými vystoupení, a to až do dlouhé noci.
0: Zlatá cesta na Šumavě slaví 670 let. V dopoledním vysílání byla Jitka Englová. Naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: To byl Pokáč, 11 minut před pravým polednem. Mango, které si přineseme z obchodu, často potřebuje ještě pár dní na dozrání. Babské rady vás za chviličku naučí, jak mu v tom pomoci, třeba i díky banánům a nebo také díky rýži. Počkejte si.

0: České rady.
1: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Autoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Od tragické nehody při automobilových závodech v Sokolově uplyne 60 let. Hasiči, policisté i záchranáři dnes představí techniku i svou práci na dní prevence v Aši. Počet obyvatel v Česku v pololetí klesl o více než 12 tisíc. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Přesně před 60 lety se v Sokolově konal historicky první a zároveň poslední závod Formule 3. 11. září 1966 vylétl jeden ze závodních vozů z trati a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Zemřeli 4 lidé, dalších 19 bylo těžce zraněno. Příčiny havárie zůstávají dodnes neobjasněné. Podle autora knihy Temný Sokolov Jana Runda sehrála důležitou roli také nedostatečná bezpečnostní opatření.
4: Sice to v prvopočátku vypadalo velice atraktivně, že tady budeme mít závody Formule 3, ale všichni podcenili ty bezpečnostní opatření. Diváci stáli bezprostředně u té jízdní dráhy a sledovali vozidla, které místy jeli až 180 km rychlostí.
3: Závod byl součástí oslav Dne horníků a po nehodě byl v 7. kole ukončen. Tragédii dnes na místě připomíná památník. Ukázky techniky, vybavení a činnosti složek integrovaného záchranného systému dnes uvidí návštěvníci Dne prevence v Aši. Jubilejní 20. ročník akce je letos netradičně na parkovišti před sportovištěm na vrchu Háj. Návštěvníci se tam taky dozvědí víc o bezpečnosti nebo první pomoci. Pokračuje pořadatelka akce Klára Blašková.
5: Do akce jsme zapojili i místní služby z regionu, aby měli možnost se odprezentovat a představit. A velkým lákadlem by mohla být letecká záchranná služba. To znamená, že přiletí vrtulník a ukážou nám, co umí.
3: Dopoledne je program připravený pro školy a školky. Od 13.30 do 16.30 hodin pak pro veřejnost. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o více než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už 5. rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. To je přitom 6x tolik, co loni. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Podle statistiků přibylo uzavřených manželství meziročně o 500. Jen v červnu statistici zaznamenali 9,5 tisíce sňatků. To je vůbec nejvyšší počet za poslední 4 roky. Nejméně 2 lidé zemřeli po ukrajinském dronovém útoku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy. Oznámil to tamní gubernátor. Tulská oblast je důležitým zbrojařským centrem. Další 2 mrtví a 6 zraněných je podle Ruska po útoku v bělgorodské oblasti. Ruské síly zároveň tvrdí, že zasáhly 3 ukrajinské nákladní lodě v Černém moři. Informace nelze nezávisle ověřit. Ukrajina naopak už dříve informovala o ruském nočním úderu na Kyjev. Po ostřelování tam začal hořet 9-patrový bytový dům a nejméně 8 lidí je zraněných.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté vstoupí v italské Modeně do mistrovství Evropy. V 16 hodin rozehrají duel s Řeckem. Ve skupině se pak svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou oblačno, později odpoledne přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Nehoda osobního auta na silnici 21 u Dolního Žandova na Chebsku se došetřuje.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Páteční program Českého rozhlasu Karlovy Vary vám nabídl přesně v pravé poledne aktuální zprávy dnes s Matějem Štechem a teď už jsou tu pro vás, jako vždy v tomto čase, písničky pro vás a na vaše přání. Tak můžete začít volat na číslo 221 55 37 37 nebo psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a s vámi je dnes opět Zlata Kinská. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si a ještě připomenu, než nechám zpívat Kamila Střijavku, že svátek má dnes Denisa a Denis. Tak hezký den.

Tak to byla skupina BSP a fenomenální Kamil Střihavka na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na řadě už teď přání od naší posluchačky Marcely. Krásný den všem, prosím, zahrajte od Evy Farny písničku Všechno nebo nic pro moje holky na zelený barák, ať se to trochu rozjede po tom obědě. Děkuji moc, Marcela. Maci, tak je to tady. Jak píšete po obědě, tak dobrou chuť, ať vám to krásně uteče, je páteční odpoledne. S rádiem vašeho kraje vám rádi plníme vaše přání a přeji vám za nás všechny hezký víkend.

A jdeme plnit další písemné přání. Dobrý den, zdravím Super Radio. Prosím, zahrajte nějakou rychlou písničku od Kabátu. Moc děkuji, Naďa. Tak Naďo, snad jsem vybrala správně. Tady je Malá dáma pro vás. Já vám přeji krásné páteční odpoledne. Super víkend je před námi, tak doufám, že si ho užijete. Nezapomeňte, že v Karlových Varech je skvělý festival světel Vary září. Tak si to nenechte ujít ani tu dronovou show v hotelu Thermal.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a právě teď v této hodině písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit paní Libušce. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Tublatanky, jmenuje se Máma, pro hezký zbytek dne. Děkuji. Hledala, pak jsem zjistila, že se jmenuje Matka. Tak Libuško, je tady, krásný den a také pohodový víkend.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jsem tady, poslouchám Jarušku právě teď, která je se mnou na telefonu. Tak já vítám naši další pravidelnou posluchačku ze Sokolova. My už máme připravenou společně písničku. Já to samozřejmě všechno nechám na vás, protože vy to vždycky moc hezky řeknete. Tak.
1: Dneska to bude dobrý den vy všem posluchačům. Máme takový trošku zasmušilej pátek, ale to vůbec nevadí. Blíží se volno a to už je pak úplně jedno, jaký je počasí. A dneska bychom si teda dali písničku od skupiny Švédský Europe. A byla to, chtěla jsem teda původně jinou a tu bohužel jsme nenašli, tak si dáme takovou baladickou, něžnou, zamilovanou písničku Kerry.
0: Tak jdeme na to. Skupina Europe, na vaše přání já vám přeji krásný pátek, pohodový víkend a opět s vámi se budeme těšit na našich vlnách naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou.

krásná písnička od skupiny Europe s názvem Carrie na přání naší posluchačky paní Jarky ze Sokolova. Ještě jednou jí moc zdravím. A abychom to hezky prostřídali, tak teď splním pro změnu zase písemné přání. Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás do rádia. Chtěla bych se nechat zahrát písničku od Davida Dejla a Heleny Vondráčkové Čas dál nech spát. Jen tak pro radost. Děkuji moc Petra ze Sokolovska. Petro, moc vás zdravím, přeji krásný pátek a také stejně taky pohodový víkend.

0: Tak, dohrála Eruption na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už budeme plnit opět vaše přání a hrát podle vás. Na telefonní lince 221 55 37 37 trpělivě čeká náš další posluchač a tím je Standa z Dolců. Zdravíme na Přešticko z Karlovarska. Hezký den.
1: Já vás zdravím, paní Zlatko, na Karlovarsko. Děkuju za krásný přivítání. Samozřejmě zdravím všechny posluchače a dneska mám takový přání. Navštívil mi kamarád, s kterým se kamarádím 55 roků. To si myslím, že je docela hodně, že to je dost. A jsme pořád vynikající kamarádi. Jako děti jsme si hráli na písku u něj, u mě, na traktoristy. A představte si, že on tím traktoristou je do dneška. Do dneška jezdí s traktorem. Moc mu děkuju. Je to Zbyněk Blažejovský mezi Humpolcem a Vlašimí, malá vesnička Snět. Přijel za mnou dneska 170 kilometrů. Zbyňku, moc ti děkuju, jsem rád, že jsi mi navštívil a doufám, že tě bude chutnat moje pohoštění, dobrý jídlo, dobrý pivíčko a ten dobrý karlovarský mok. Paní Zlatko, já vám děkuju za výběr. Písničku jsem si já poručil, je to Robert Křesťan, je to nádhera, líbí se to i Zbyňkovi, takže doufám, že budou spokojení posluchači. Moc vám děkuju, opravdu jsem hrozně šťastný. Díky moc.
0: Já jsem taky šťastná, já jsem ráda, že s námi sdílíte i takovéto chvíle a okamžiky. Užijte si svého dlouholetého kamaráda. Je to krásný slyšet, když spolu někdo kamarádí takhle hodně let.
1: Ano, je to opravdu, je to hrozně moc dlouho a každý rok se prostě vidíme.
0: Pozdravujte ho od nás, užijte si pátek a pohodový víkend společně. Naslyšenou, hezký den a dobrou
1: chuť. Děkuju moc, naslyšenou.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

To byla skupina Elán, Voda, čo má drží nad vodou. Jeden náš posluchač říkává o takovém počasí, jako je dnes, když je venku tak napůl něco, ani slunce, ani déšť, ani teplo, ani zima. Zkrátka takový den ani tak nebo tak. Přesto se ten den může někomu líbit, tak to bývá třeba i s písničkami, které vám hrajeme. Hrajeme vám různé hity, novinky, starší věci. Někoho písnička osloví, někoho ne, ale vy máte možnost právě v této hodině toto změnit. Můžete si od nás nechat zahrát tu vaši oblíbenou. 221, 55, 37, 37, počasí sami nezměníme. Ale písničky ano, tak volejte, anebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Já budu hrát teď na přání Karlovy z Karlových Varů, skupinu Buty. Krcka posílá ji všem jen tak pro hezký den a pohodový víkend. My vás také, Karle, zdravíme. Krásný den.

0: Sound. Ještě stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit Emče, která by ráda poslala tuto písničku své mamince s pozdravem, že bude zase dobře. Lucka Bílá.
1: Oči, když pozdě večer chodí

0: jaký je to být máma.
1: Tak rozpívá Lucie Bílá na přání Emči, písnička, kterou posílá své mamince, a my teď budeme plnit přání Jaromírovi z Hranic. Hezký den.
2: Dobrý den. Tak já vám přeju taky všem posluchačům toho rádia, ať se máte dobře všichni. No a posílám písničku Standovi z Dolců a jeho kámošovi, ať se spolu trošku pobaví pořádně a za rok, ať se zase uvidí. Mějte se krásně a naschle.
1: Díky moc. My vám přejeme krásný pátek i vám popřeji hezký a pohodový víkend. A jak jste říkal, u vás je trošku lepší počasí než u nás tady v Karlových Varech. Máte tam trošku sluníčka, je to tak?
2: Jo, sluníčko skoro od rána tady už. Jsou sice takový mraky, ale sluníčko to furt proráží. A no, je to, není to zatím neprší, tak je to dobrý. Ale zase neporostou houby, už je to suchý v lese. Tak už jsou červavý hřiby. Najdete takového krásného hřiba, on je chudák červavý. To naštve.
1: To tedy, to chápu. Tak jo, tak si užívejte den, alespoň trošku sluníčka i za nás. Mějte se krásně, budeme se s vámi opět těšit na slyšenou.
2: Jo, já s vámi taky, na to je.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na zámku Valeč na Karlovarsku pokračuje oprava vstupní brány do zámeckého parku. Vlak svobody odvezl před 75 lety z komunistického Československa přes 30 lidí. Prezident Petr Pavel příští týden navštíví Spojené státy. Odpoledne bude oblačno a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít opravenou vstupní bránu. Práce skončí v příštím roce a zámek za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Nejedná se jen o samotnou kamennou bránu. Rekonstrukce se týká taky schodů a přilehlých zdí. Po částečném odstranění omítky kameníci zjistili, že brána je složená z velkého množství kamenů, které pocházejí z různých období, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
3: Na konci toho 19. století ten tehdejší pan správce tak sezbíral tady v areálu všechny prvky, které našel, poskládal z nich tu vstupní bránu a na tu bránu pak umístili vizuálně dominantní věže. Ale z dnešního úhlu pohledu se jedná o takovou jako chalupářskou práci. Je to prostě co dům dal, poskládáte to dohromady a ono to nějak dopadne. Takže není to rozhodně nic, co by se vám hodilo do Vídeňského paláce, ale na venkově dobrý.
2: Brána bude mít podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1892. Vlak svobody. To byl jeden z nejodvážnějších a také nejmasovějších útěků z komunistického Československa do západního Německa. Uskutečnil se 11. září 1951. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec, kteří unesli osobní vlak z Chebu do Aše. Vlak prorazil závoru na hranici a do Německa se dostalo celkem 110 lidí, z nich se více než 30 rozhodlo emigrovat. Případ vzbudil velkou pozornost doma i v zahraničí a komunistický režim následně zpřísnil zabezpečení státní hranice. Hlavní organizátoři později odešli do USA, zatímco další uprchlíci získali azyl v různých západních zemích. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států, informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Už jinou před vypuknutím bojů proudila až pětina světových dodávek ropy i velké množství zemního plynu.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, později odpoledne přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane slabý západní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je pro motoristy uzavřen areál Rolava a blízké okolí až k divadelnímu náměstí z důvodu konání City triatlonu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
4: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
5: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
6: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
5: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
6: No.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
7: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajdlová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden štípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už zase to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No. Jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Jde to ze zhora trošku, víš,
3: ano,
2: jak to
3: ano.
2: Oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4-5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej se, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdlová, teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, hmotnosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře. Je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní doktorko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá, kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty, takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: A můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladovějí nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: ho
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Žádný dotaz, paní doktorko.
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovou chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některak jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tady v pořadu Vesele a zdravě, směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, já
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu
4: se
1: zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádné léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: Jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte. 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Lina a nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ano. Ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale
1: a
0: bude
1: je...
0: ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho určitě. Si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Před 75 lety projel z Československa na západ takzvaný vlak svobody. V areálu krajinné výstavy v Chebu budou v sobotu v rámci akce Den zdraví a bezpečí pro návštěvníky vybraná laboratorní vyšetření z krve zdarma. Knihovna Václava Havla změnila název na první prezidentskou. Zítra bude polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Dnes je to 75 let, co státní hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Tři muži se tehdy z komunistické země chtěli dostat spolu i s rodinami na svobodu. Unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše, tam ale nezastavil a pokračoval až za hranici. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících. Většina z nich o únosu předem nevěděla a následně se vrátila zpět do Československa, říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous.
3: I lidé, kteří se vraceli potom ze Spolkové republiky Německo, těch více jak 70 lidí, tak byli podrobeni dohledu, výslechům, někdy tam docházelo i k opakovanému nějakému nátlaku, řada z nich se účastnila určitých propagandistických vystoupení.
2: Chebu na Krajince se v sobotu uskuteční akce Den zdraví a bezpečí. Pořádá ji komunitní centrum Chebsko a návštěvníci se můžou těšit na program plný prevence, ukázek zásahu a aktivit pro děti i dospělé. Zájemci si budou moct nechat zdarma vyšetřit z krve například zásoby železa, vybrané minerály nebo kreatinin. Podle Gabriely Semelové, tiskové mluvčí společnosti Synlab, která bude testování v mobilním odběrovém pracovišti zajišťovat, bude vyšetření k dispozici od 14 do 17 hodin. Na něj není nutné přijít nalačno ani se předem objednávat. Knihovna Václava Havla se nově jmenuje první prezidentská. Instituce o tom rozhodla potom, co vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Přejmenování předcházely spory mezi zaměstnanci knihovny a jejím tehdejším ředitelem Tomášem Sedláčkem.
4: S tím projektem nemám nic společného. Doufám jen, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže.
5: Říká Dagmar Havlová.
4: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji.
5: Jakým způsobem a zda vůbec bude první prezidentská knihovna jméno či dílo Václava Havla dál využívat, její vedení zatím nechce komentovat. Podrobnosti plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Už dříve ale instituce zveřejnila, že se chystá ve světové premiéře koncem září v New Yorku uvést nově objevenou Havlovu hru Varování. Nový projekt chce Dagmar Havlová představit 21. září. Podílet by se na něm podle našich informací měli bývalí zaměstnanci knihovny. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakažený je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocnil ale potržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti dospělí, ale podle lékařů zapomínají na přeočkování. Za posledních 20 let se v Česku nemoc vyskytla jen 5krát. Tetanus se projevuje bolestivou stuhlostí svalů, silnými křečemi a potížemi s polikáním nebo dýcháním.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti až na oblačno a ojediněle se mohou v odpoledních hodinách vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vany slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na průtahu Karlovými Vary na sjezdu do Rybář havarovala 2 osobní auta a v Karlových Varech se z důvodu konání sportovní akce tvoří kolony. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: které vám teď 5 minut po 14. hodině přináší další zajímavosti. První porce písniček, které nestárnou, tak to přinese Helena Vondráčková a skupina Olympic. Dnešní turistický tip nás zavede do Jindřišských skal u Horní Blatné v Krušných horách. Ty lákají nejenom pěší turisty, ale také i horolezce. No a my se tam společně vypravíme právě v této hodině, ve které vás čeká už za malou chvíli také další díl rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Chybět nebudou kulturní pozvánky na dnešní velmi zajímavé akce v našem regionu a připravený je pro vás také časový prostor na nákup a prodej. Tak zůstaňte s námi a ještě připomenu v rychlosti naše stránky vary.rozhlas.cz, kde najdete veškeré informace a také spoustu zajímavostí, včetně našeho programu. O tom vás samozřejmě budu informovat já. Krásný den, příjemné odpoledne a hezký poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: To byla skupina Jelen a Magdaléna na Českém rozhlase Karlovy Vary. Dnes 11. září má svátek Denisa a Denista. K oslavencům přejeme vše nejlepší. Krásný den z rádia vašeho kraje. A jestli dnes někam vyrážíte, tak si to užijte. Tady jsou od nás kulturní pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Do Karlových Varů přijíždějí triatlonisté na závod City Triathlon. Dnešek patří nejmladším závodníkům v areálu Rolava. Poměří své síly od 14.30 žáci a od 15.30 pak dorost. Určitě běžte fandit. Artistická skupina s názvem Mistral ukáže od 17.30 své umění v Mariánských Lázních. Program nazvaný Cirkus se odehraje v Šapito u konečné zastávky trolejbusu v Tepelské ulici. V karlovarském kině Drahomíra dnes večer začíná v 18 hodin mezinárodní jazzový festival s názvem Jazz Fest Karlovy Vary. Součástí akce bude speciální díl cyklu Poezie a jazz, ve kterém zazní jazzem ovlivněné básně. Zahraje vám skvělý muzikant, který byl naším hostem včera ve vysílání, Milan Krajíc společně se svým triem a kapela britského zpěváka a klávesisty The Greg Colson Band. Atrium Císařských Lázní uvede od 18 hodin světovou premiéru hudebně dramatického oratoria s názvem Obrazy ze života Karla IV. Autorů Jindřicha Wolfa mladšího a Radka Nováka. V hlavních rolích stylově rozmanitého díla se vám představí

inaugurační koncert Západočeského symfonického orchestru, která bude dnes uvedená nově, a v ní nově šéf-dirigentka Michaela Róza Růžičková. Ve Společenském domě Casino na slavnostním večeru od 19.30 zazní například Brahmsovy variace na Haydnovo téma a Dvořákův koncert pro violončelo a orchestr Hámol. Tak kdo z vás vyráží? Opravdu si to užijte. Třeba se i potkáme ve městě na akci Varizáří. Teď už vám opět budeme hrát písničky, které nestárnou. Připravená je Po roce se skupinou Roxette, Ivetou Bartošovou, za malou chvíli také Beatles nebo Miroš Birka. Stále ještě posloucháte Páteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám přeji krásný den za nás všechny.

0: Daleko obce Horní Blatná v Krušných horách najdete uprostřed smrkového lesa Jindřišské skály jednotlivé působivé skalní bloky s názvy Okno, Strašidlo, Křemenáč nebo Ztracená. Jsou velmi zajímavými úkazy a místy, které lákají turisty k zastavení a také k krásným výhledům do krajiny. A nás přesně k něm teď zavede naše redaktorka Jana Stričková.
1: Na Jindřišské skály se vydáváme s ředitelem destinační agentury Krušnohoří Štěpánem Javůrkem, tak kudy se nejlépe k Jindřišským skalám dostat?
2: Tak nejlepší trasa je z Horní Blatné nebo z Potůčků, záleží, z kterého směru vyrážíte. Do obou těch měst se dá dojet vlakem, což je strašně fajn, že vlastně si můžete udělat i výlet bez použití auta. My jsme vyrazili z Horní Blatné, což je historické hornické město, které tady vlastně na zelené louce vzniklo v 16. století, když tady v okolí byly objeveny ty cínové doly a cínový revír, který nás tady obklopuje, na který my teď koukáme. A z Horní Blatné se na Jindřišské skály dá dojít úplně pohodlnou procházkou po vyznačených cestách.
1: To odkud ten název Jindřišské skály nebo také skály na Strašidlech?
2: Ty Jindřišské skály, to jméno Heinrich se tady objevuje historicky. Není úplně jasné, proč Jindřišské skály. Na Strašidlech to je taky spojeno s nejrůznějšími regionálními pověstmi.
1: Jsou Jindřišské skály v rámci Krušných hor něčím výjimečné?
2: Tak ta lokalita je hodně oblíbená horolezci, kteří mě teď proklejou, že jsem to prozradil, protože tahle komunita si ráda ta svá místa uchovává v tajnosti, ale je to velice populární terén pro horolezení, takže daleko víc než běžní turisté a rodiny s dětmi tam vyráží horolezci, kteří tam zdolávají ty jednotlivé vrcholy.
1: No a kde se vzala? Tu se vzala uprostřed lesa skála.
2: Ano, jsme u Jindřišských skal na takzvaných Strašidlech. Jsem mluvil o těch pověstech, které jsou s tím místem spjatý, tak je to taková klasická pověst o pokladech ukrytých, která se váže s mnoha skalními útvary po celých horách a nejen po těch našich. Tak tady také na Jindřišských skalách se říká, že se otevírají jednou ročně na Velikonoce, vydávají poklady a taky je tady uchovaná pověst o jakési hádce dvou bratrů, kteří tady v minulosti našli zlatý valoun a pohádali se o něj, tak až se oba dva propadli do nějaké skalní průrvy, která tady je.
1: Kolik těch skalních masivů je tady poblíž rozeseto?
2: No, záleží, jakým úhlem pohledu to koukáme. Těch velkých viditelných masivů, po kterých se třeba i leze, to jsou jednotky, ale těch různých výstupků, výčnělků a skalních útvarů jsou desítky kolem.
3: Území Jindřišských skal bylo registrované jako významný krajinný prvek, který utváří typický vzhled krušnohorské krajiny. Je proto zákonem chráněné před poškozováním a pohybovat se je dovoleno pouze po vyznačených cestách. Z Horní Blatné na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme

Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na Sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Jak jsem slíbila v úvodu této hodiny, je tu prostor pro vaše inzeráty, tak volejte do studia telefon 221 55 37 37, e-mail do našeho karlovarského studia je studio.vary@rozhlas.cz. Než se k nám někdo dovolá, tak vyřídím dva písemné inzeráty. Dobrý den, prodám nový elektrický mlýnek na kávu značky Senkor, možnost nastavení množství a jemnosti mletí. Cena dohodou, telefon na mě 723 163 062. Děkuji za zveřejnění. A ještě druhý inzerát. Dobrý den, prodám jídelní komplet, a to stůl velikosti 140x80 cm, který je možné rozložit o 20 cm na délku a k němu patří 6 židlí s hnědým koženkovým sedákem. Sestava je v odstínu dubu Sonoma, pořizovací cena byla 21 tisíc a po dohodě bych prodala za 4,5 tisíce. Upřednostním rychlé jednání. K tomu dodám nové ubrusy i sedáky na židle. Kontakt na mě je 777 151 026. Děkuji moc, vaše posluchačka z Karlových Varů, Tašovic. Tak, kdo si nestihl poznamenat, vůbec nevadí, klidně nám zavolejte do studia 221 55 37 37. Telefony mám poznamenané, včetně tedy celých inzerátů. A pokud byste i vy chtěli společně s námi inzerovat, ale nechce se vám mluvit do éteru, tak klidně napište jako naši dva inzerenti studio.vary@rozhlas.cz. To je náš e-mail. My za vás rádi váš inzerát zveřejníme přímo v živém vysílání. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, kde najdete i veškeré informace o celém našem vysílání. Stále posloucháte páteční dobré odpoledne s datem 11. září. Před námi je víkend. Je spousta zajímavých akcí v regionu, tak pokud na některou z nich vyrážíte, tak si to užijte. A když budete mít chvíli čas a budete mít třeba i potřebu nám něco napsat, klidně napište. studio.vary@rozhlas.cz, to je náš e-mail. A telefon ještě jednou do studia 221 55 37 37. Ten budete potřebovat v příští hodině, protože budeme společně jako vždy soutěžit. Za malou chvíli další zprávy s Matějem Štechem. Pokračuje tedy páteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. I nadále vám přeji příjemný poslech.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji začínají oslavy 5. výročí zápisu lázeňských měst na seznam UNESCO. Obnovu Kyselky by mohl podpořit program Spravedlivá transformace. České soudy letos vyhlásily zatím 538 firemních bankrotů. Zítra bude polojasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes začínají v Mariánských lázních, pokračovat budou v sobotu v Karlových Varech a v neděli ve Františkových lázních. Program nabídne odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. V Mariánských lázních dnes taky představí speciální vydání lázeňských novin, říká site manažerka pro UNESCO v Mariánských lázních Zuzana Stejskalová.
2: Ty noviny se jmenují Great Spa Times, jsou to Timesy a budou velmi obsažné a čtenáři se z nich dozví v podstatě tu podstatu toho, co tady chráníme, o čem je UNESCO v tom kraji, o čem jsou ta lázeňská města, o čem jsou Great Spa Towns.
0: Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka chce urychlit obnovu bývalých lázní založených Heinrichem Matonym. V současné době má areál za sebou základní sanaci 9 budov, které pomohly zajistit dotace od výrobce balené minerální vody, Ministerstva kultury a Karlovarského kraje. K dalšímu rozvoji areálu to ale nestačí a zachránci Kyselky požádají o příspěvek z dotačního programu Spravedlivá transformace. Pokračuje za obecně prospěšnou společnost Erika Smrtová.
3: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
0: Obnovený areál by měl kromě záchrany historických objektů zajistit jejich využití, včetně nabídky nových pracovních míst. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. V americkém New Yorku zhruba před půl hodinou začaly piety za oběti teroristických útoků z 11. září roku 2001. Teroristé tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do Světového obchodního centra, 3. do Ministerstva obrany a 4. se zřítilo po souboji pasažérů s radikálními islamisty v Pensylvánii. Při útocích zemřeli zhruba 3000 lidí. Další tisícovky zemřeli na následky neštěstí. Sport. Kapitán českého tenisového Davis Cupového týmu Tomáš Berdych změnil týden před domácím zápasem se Spojenými státy americkými nominaci. Do reprezentačního výběru povolal deblového specialistu Adama Pavláska místo dřív nominovaného Tomáše Macháče.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až skoro zataženo. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Zítra čekejte polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti až na oblačno a ojediněle se mohou v odpoledních hodinách vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vany slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na některých místech Karlových Varů se mohou tvořit kolony z důvodu konání City triatlonu na Rolavě a okolí. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři a půl minuty po 15. hodině pokračuje stále páteční. Dobré odpoledne, já vám přeji krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje a také pohodový a klidný poslech. Jak jste mohli slyšet už ve zprávách od Matěje Štecha, dnes je to 25 let od teroristických útoků 11. září. Přesně před 75 lety se skupině odborářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody. Dostat se z komunistického sovětského Československa na západ zkoušeli lidé před 40 lety totality různě. Někdy úspěšně, někdy za to ale zaplatili i svým životem. Více o tom uslyšíte právě v této hodině. No a protože před námi je víkend, tak připomínám, že v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec ten nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování posluchačů. A tentokrát prozradím, že nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Více už za malou chvíli jdeme na písničky, tak hezké odpoledne a klidný poslech. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: To byla Hana Zagorová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Letošní rok je už 60. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s námi hledáte nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Tentokrát všech 630 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy, nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci a zjišťoval, jestli svoje dorty s lékařskou tématikou peče pro obněkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně, někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne, uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: No a nejen ona je určitě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později pak na stránce www.pochoutkovýrok.cz nebo na našem webu www.vary.rozhlas.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak se určitě přidejte, soutěžte s námi, poslouchejte odpolední vysílání, dopolední vysílání a také to víkendové v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. No a dnes jsme byli poučeni a už víme, jaký rozdíl mezi kompotem a kompote. Zůstaňte s námi.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Tak to byl Dalibor Janda, který vám zpíval svůj hit s názvem Kde jsi. A já se vás ptám, kde jste? Jestli u rádia, tak pojďte, jestli máte čas, soutěžit spolu s námi s rádiem vašeho kraje. A připomínám telefon do studia 221 55 37 37. Jestli máte opravdu čas a chuť s námi vyrazit za kulturou, tak máme připravené moc hezké dvě vstupenky do Císařských lázní, tak si to nenechte ujít. A volejte a dobře u toho poslouchejte, kam byste společně s námi tedy mohli vyrazit. Dnes večer bude zahájený 43. ročník Mezinárodního jazzového festivalu Karlovy Vary. Až do 17. října tak na různých místech krajského města proběhne řada koncertů. My v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky do Císařských lázní Karlovy Vary, kde ve čtvrtek 17. září od 19.30 proběhne společný koncert Karlovarského symfonického orchestru společně s jazzovými hudebníky v aranžích Milana Krajice, který byl naším hostem včera ve vysílání, a vy můžete vyhrát dvě skvělé vstupenky v hodnotě necelých 800 korun českých, to není málo. Tak volejte 221 55 37 37 a vyhrajte.

0: Halo, halo, slyšíme se. Tak asi špatný signál, škoda, škoda. Ve vysílání je další posluchač. I vám přeji hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Maruško, krásný den, jenom si stlumte rádio. Nebo od něj poodejděte a můžeme pokračovat. Děkuju.
1: Už se stalo.
0: Tak poslouchala se v této hodině dobře naše vysílání?
1: Ani moc ne, protože jsem odbíhala.
0: Odbíhala, dobře. Tak to bude typovačka hold, nevadí.
1: Ano.
0: I o tom je naše soutěž, to už znáte. Tak já vám dám 4 možnosti. Co budeme tady společně péct v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok? A bude to buď za A kokosové tiramisu, nebo za B mandlové tiramisu, nebo za C matcha tiramisu, a nebo za D jablkové tiramisu.
1: No tak typnu to nejsnadnější jablkové tiramisu.
0: Myslíte si, že jablkové tiramisu? Přesně tak, někdy se říká, někdy míň je víc. V neděli budeme tady připravovat opravdu jablkové tiramisu s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. Nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů. Jablkové tiramisu od paní Kamily Jelínkové z Čáslavy. Vaše výhra, já vám gratuluji, zůstaňte mi na telefonu, přeji krásný pátek, krásný víkend. Naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: O svých plánech vám zpívala skupina Elán na Českém rozhlase Karlovy Vary. Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše. Skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, 11. září 1951, se totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh dnes známý jako vlak svobody vyvolal mezinárodní ohlas, ale také další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Parní vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak číslo 3717 do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosů. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Do vlaku sebou vzali i své příbuzné. Jejich motivace opustit Československo vysvětluje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous.
2: Šlo o vyústění jejich protikomunistických myšlenek a snahy bojovat v první fázi, bojovat proti novému komunistickému režimu nastolenému po únoru 48 a v momentě, kdy zjistili, že to není úplně snadné a možné, tak se rozhodli využít situace a odejít do exilu.
1: Únosci využili skutečnosti, že trať z Aše do Bavorska v té době byla ještě v provozu, a to kvůli dodávkám uhlí. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a vysokou rychlostí projeli nádražím. Vlak řízený Jaroslavem Konvalinkou pak kolem 3. odpoledne prorazil nedaleký hraniční zátaras mezi Československem a západním Německem. Takhle na to před 20 lety v dokumentu České televize vzpomínala Gerta Jetlebová, která ve vlaku tehdy cestovala.
3: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Po zastavení kousek za hranicemi vlak pokračoval až do města Zelb. Na západě se dohromady ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, dodává Jan Kalous.
2: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Tito lidé po návratu podle Kalouse často čelili tvrdým výslechům. Událost, která se obešla bez ztráty na životech, tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou

0: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu 18. září 1951 například zaznělo:
1: Jak již naši posluchači slyšeli z našich zpráv, provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše. Teroristé přinutili se zbraněmi v rukou služební personál a cestující, aby nezabraňovali přejezdu vlaku přes československé státní hranice.
0: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudu padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky definitivně zastavily provoz na trati mezi Aší a Zelbem a zrušili i další tratě přes hranice na západ. Také zpřísnili jejich ostrahu a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: to byla písnička I've Been Thinking About You od britské skupiny London Beat, která vyšla v roce 1990 a stala se tehdy celosvětovým tanečním hitem. I tento víkend vám přinese zajímavosti z oblasti hudby, pravidelný hudební populárně naučný pořad Hvězdy hity legendy, které vám nabízí setkání se známými melodiemi rozličných hudebních žánrů. Zajímavosti vám připravuje jako vždy Radim Jehlík. Teď je na řadě také naučný pořad a tentokrát to bude řidičská abeceda. Tak si s námi osvěžte pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No, zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí. Stále posloucháte Vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary. Páteční odpolední vysílání za tím 11. září. Teď už vám zpívá opět Xindl X a Olga Koenigová. Za mnou chvíli přijdou na řadu zprávy s Matějem Štechem a po 16. hodině se s námi můžete jako vždy bavit. Na řadu přijde Humoriáda dnes s Martinem Zounarem a Patrikem Rozehnalem. A Zlata Kinská vám přeje příjemný pátek a hezký víkend.
4: Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si,

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Osobám se zdravotním postižením pomáhá terénní služba Centrum osobní asistence Motýlek v Lubech u Chebu. V Bečově nad Teplou na Karlovarsku se o víkendu uskuteční mezinárodní kovářské sympozium. Poskytovatele půjček čekají přísnější pravidla. Zítra bude polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým. To je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek v Lubech u Chebu. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a seniorům. Co je jejím cílem, upřesnila ředitelka centra Lucie Bartakovičová.
2: Podpora vlastně vychází z individuálně zjištěných potřeb toho klienta. Je třeba zachovat jeho schopnosti, přání a osobní cíle a směřujeme k jeho samostatnosti, důstojnosti, bezpečí a sociálnímu začlenění.
0: Bečov nad Teplou na Karlovarsku se opět stane centrem kovářů. O víkendu se tu uskuteční mezinárodní kovářské sympozium. Kromě uměleckých kovářů z Čech se ho zúčastní také Němci, Slováci nebo Ukrajinci. Letošním tématem je má vlast. Každý z účastníků vyková podle svého návrhu dílo, které se stane součástí společné skulptury. Jak potvrdil Miroslav Rudolf z realizačního týmu, práce mistrů kovářů můžou návštěvníci sledovat přímo na místě.
3: Každý ten tým, co je přihlášený, má na jedný z těch čtyř kovadlin, co se budou střídat, má vlastně 2 hodiny na to, aby na to daný téma vykoval, co si vymyslel a doma připravil. Divák už uvidí vlastně tu jeho tvorbu, ten jeho nápad, jak se s tím popasuje od začátku do konce.
0: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu. Ve Švédsku roste zájem o takzvané předběžné hlasování. Proti předchozím volbám už své hlasy odevzdalo o čtvrtinu víc voličů. Švédové budou v neděli hlasovat v parlamentních, krajských i místních volbách.
4: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti až na oblačno a ojediněle se mohou v odpoledních hodinách vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 mezi Pernštejnem a Stráží nad Ohří na Karlovarsku je hlášené pro poruchu odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
6: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
5: Já totiž
6: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech zbuzaný, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
5: Ano. Měl
6: jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu a já, ty vole, Ježíš, umoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho zvodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Amoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Ten čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelkou Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano. Dobře.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada. Byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače. Dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý, a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpovce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, všichni,
1: no ty náhradní,
0: přes ruky, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čech je rozhlas.
0: Martin Zounar je Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně,
0: no.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji, říkám, já nevím vůbec, s Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete?
1: Proti, no,
0: trapasy, tak... anebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak,
4: tak
3: jo.
4: To je Čvaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a
4: děkuju.
7: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní zádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Včera tak děkuju. To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni.
4: Ne,
7: to všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba
4: tak dobře.
3: Dobře, se tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. Vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a čmeně.
9: Děkujeme. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravej, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Prosím vás, vy, jo,
9: no,
10: vy, jo,
9: no,
10: vy, že máte zácpu, vy, jo.
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no,
9: aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to říkám já,
9: jo,
10: který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě,
10: no,
9: že byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo, od 20 let,
9: jo,
10: to jsem dostal první mrtvici. nechci. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: To se furt vytahujete, jo?
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo?
10: No, prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím,
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
10: No.
9: Tak, kdybyste viděl, co já kašu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Laskavě, ano.
9: No,
10: já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek, kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy. A přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30 takovou bejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaněm. Ne, my myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmahle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
9: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože ta tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: To mi to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena Hradec Králové, zdraví Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hynku.
6: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak,
5: tak
1: jo.
5: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se teď těším na toho Luďka, člověče.
1: No tak
5: dobře, tak příště.
1: Jede pryč zatím.
7: Hrete sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo.
7: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
7: To mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiš.
7: No.
9: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradiátoru, tak bych byl úplně...
7: No ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, my jste bez citné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani...
8: Myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
7: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
7: Jsi jako Romanur.
8: Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
7: Ležíte v nemocnici.
8: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No ty si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
8: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
8: Já, slečno.

0: vystupovat.
1: No a to jsme si pošmákli. No jo. Kam to jedeme?
2: No do Hodkoviče, ty blbene.
3: Humoriáda.
4: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
5: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hrál Sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
4: Ano.
5: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
4: Jo?
5: Takže Jirka byl mladý, taková brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
4: No tak.
5: No ne, teda pro mě, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
4: To o něm říká hodně
5: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
4: ano.
5: Aby si byl schopen to tempo zvládnout. Ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
4: Rychle všechno.
5: A musím si říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točili samozřejmě inscenace, zkoušeli se.
4: No ano, týdny. Jako,
5: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
4: A dneska se to všechno prostě
5: jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo?
4: Rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce.
5: To skvělý.
4: Protože ti to dnes pomáhá.
5: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle, to myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
4: Třeba Věru Martinovou.
5: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
4: Ne, tohle vidí nedám.
5: Já tohle vidí ne, tak jo, tak já si zvyknu te cilky. Modrý

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod, třeba ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prostě banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už bylo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To,
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: To se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednu nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla,
4: To vůbec nevadí, protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
6: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bočanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to radost. Ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchají jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 8.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě můžete někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct, Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Na češ jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak jsem si říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si pořídil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu,
7: tak jsem sundal
9: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkat.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zoum.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ostrov na Karlovarsku vybral firmu na dostavbu základní umělecké školy. Jízdy parních vlaků budou o víkendu součástí programu Národního dne železnice v Chebském depu. Ministr obrany Zuna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. Zítra bude polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Ostrov u Karlových Varů vybral zhotovitele dostavby základní umělecké školy. Přístavba bude stát 142,5 milionu korun. Práce by měly začít na podzim a vedení města plánuje dokončení v létě 2028. Základní uměleckou školu navštěvuje 800 dětí z ostrova i okolí a město připravuje dostavbu několik let. Nová část propojí doteď 2 samostatné budovy školy, říká mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Mezi novými křídly vznikne samostatný objekt s multifunkčním sálem. Právě ten ostrovské základní škole posledních 20 let zoufale chybí. Sál bude vybavený výsuvným hledištěm a bude mít samozřejmě profesionální zázemí pro účinkující, včetně šatén a skladu kulis.
2: Parní, elektrické i motorové lokomotivy uvidí návštěvníci o víkendu v rámci Národního dne železnice v areálu Chebského depa. Na programu je taky světelná show nebo slavnostní otevření nové opravárenské haly. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: Areál bude jako každý rok rozdělený do 3 světů. Světa historie, změny a zábavy. K vidění budou nejnovější soupravy, které dnes běžně jezdí po českých kolejích, ale i historické parní stroje, u kterých si návštěvníci připomenou, jak se cestovalo dřív. Na akci se dá pohodlně dostat i vlakem, a to se slevou.
2: Areál depa bude otevřený zítra od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 14. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
5: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to, je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
2: Siangšanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a EU na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam jezdí například ministři z Ruska, Běloruska, Iránu nebo třeba Vietnamu. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid. Jen 2 dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na půl žerdi. Princezna Astrid zemřela jen 2 týdny po smrti oblíbeného norského krále. Naposledy se na veřejnosti ukázala právě na jeho pohřbu. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, nový norský král Håkon VIII.
6: Sport.
2: Sára Bejlek doplnila 5členou nominaci tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Hraje se od 22. září v Šenčenu. Češky vyzvou ve čtvrtfinále Britky.
6: Počasí.
2: V noci bude oblačno až skoro zataženo. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Zítra čekejte polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti až na oblačno a ojediněle se mohou v odpoledních hodinách vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nehoda osobního auta na silnici 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: A příjemné odpoledne, je čas na souhrn nejdůležitějších událostí dne v našem regionu, co se podařilo, co se řeší a co by vám dnes určitě nemělo uniknout. Přehled v rámci Dne v kraji začíná právě v těchto chvílích, tedy 5 minut po 17. hodině. Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě. Přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně stala přezdívku Vlak svobody. Podrobnosti za chvíli. Přesně před 60 lety se Sokolovem prohnali závodní vozy Formule 3. Jeden z nich ale tehdy bohužel vylétl z trati mezi diváky. Tragédie si tenkrát vyžádala 4 lidské životy a desítky zraněných. Tuhle tragickou událost připomeneme po 17:15. Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně si připomínají 5 let na seznamu světového dědictví UNESCO. Detaily probereme po 17:30. No a nadcházející víkend v Karlovarském kraji nabízí velkou spoustu zajímavých kulturních, společenských i sportovních akcí. Jaké to jsou, to pro nás zjišťovala regionální stopařka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dnes je to 75 let, co státní hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Akci zorganizovali tři muži, kteří unesli vlak, který jel z Chebu do Aše, tam prorazil závoru a pokračoval až za hranici. Jak uvedl historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Kalous, ve vlaku bylo celkem 110 cestujících a většina o únosu vlaku předem nevěděla.
2: I lidé, kteří se vraceli potom ze Spolkové republiky Německo, těch více jak 70 lidí, tak byli podrobeni dohledu, výslechům.
1: Událost připomeneme za pár minut. Přesně před 60 lety se v Sokolově konal historicky první a zároveň poslední závod Formule 3. 11. září 1966 vylétl jeden ze závodních automobilů z trati a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Zemřeli 4 lidé, dalších 19 bylo těžce zraněno. Příčiny havárie zůstávají dodnes neobjasněné. Podle autora knihy Temný Sokolov Jana Rundy lidé podcenili bezpečnostní opatření.
3: Diváci stáli bezprostředně u té jízdní dráhy a sledovali vozidla, které místy jeli až 180 km rychlostí.
1: Tématu se budeme také věnovat. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes začaly v Mariánských Lázních. Dopolední program zahájilo odborné fórum na hlavním nádraží a odpoledne se akce přesunula do historického lesního mlýna. Oslavy budou zítra pokračovat v Karlových Varech a v neděli ve Františkových Lázních. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka chce urychlit obnovu bývalých lázní. Areál má za sebou základní sanaci 9 budov. Na to přispěly dotace od výrobce minerální vody, Ministerstva kultury a Karlovarského kraje. K dalšímu rozvoji areálu to ale nestačí a zachránci Kyselky požádají o příspěvek z dotačního programu Spravedlivá transformace. V Karlových Varech dnes začal třídenní City triatlon. Sportovní akce během víkendu propojí plavecký areál Rolava s cílem na Divadelním náměstí. Sobota nabídne mistrovství České republiky i závod evropského poháru dorostu. V neděli pak na trať vyrazí závodníci v rámci závodu světové série.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše. Skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, 11. září roku 1951, si totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh, dnes známý jako vlak svobody, vyvolal mezinárodní ohlas, ale taky další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.
7: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: 17 hodin na 23 minut a pokračující páteční den v kraji je tady s dalším tématem. Před 60 lety, 11. září roku 1966, se Sokolov stal dějištěm automobilových závodů Formule 3. Závod, který měl být atraktivní součástí oslav Dne horníků a který přilákal tehdy do ulic města tisíce lidí, ale skončil velkou tragédií. Jeden z vozů v 7. kole vyjel z trati přímo mezi diváky. Tragédii, od které právě dnes uplynulo 60 let, připomene právě teď naše redaktorka Jana Strejčková, která je teď se mnou ve studiu. Jano, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jano, prosím, připomeňme nejdřív, kudy přesně ta osudná závodní trať Sokolovem vedla.
1: Tak start byl na Sokolovské ulici zhruba 300 metrů od místa, kde dnes tragédii připomíná památník. Vozy pokračovaly ulicí Karla Havlíčka Borovského, potom ulicí Boženy Němcové a znovu se vracely na Sokolovskou ulici. Závodníci přitom jeli podle dobových údajů rychlostí přes 100 km v hodině, což potvrzuje i autor knihy Temný Sokolov Jan Rund, který se v ní zabývá i touto tragédií z 11. září roku 1966.
2: Ten vůz toho závodníka Brázdy bojoval o první a druhé místo. To také ovlivnilo tu rychlost, o které se psalo, že skutečně na tom rovném úseku měla 180 km v hodině. A diváci viděli, jak vozy ze spodu vyjíždějí a najednou během několika vteřin ten vůz odbočil doleva a vjel do diváků.
1: Pořadatelům ze Svazarmu v Habartově navíc chyběly s takovým typem závodu zkušenosti a jak se později ukázalo, trať byla plná kanálů, byla lemovaná vysokými obrubníky a neměla pro takový závod potřebné parametry.
0: Řidičem, který nehodu způsobil, byl tehdy Josef Brázda. Ví se, proč jeho vůz náhle změnil směr?
1: Jednoznačně se to dodnes určit nepodařilo. Svědci tehdy mluvili o tom, že asi 200 metrů před místem nehody z vozu něco odpadlo. Vyšetřovací spis, který měl Jan Rund k dispozici, ale takovou závadu nepotvrdil.
2: Několik svědků uvedlo, že v místech asi 200 metrů před tou tragédií něco odskočilo od vozu, nějaký šroub, takže i tohleto veřejná bezpečnost tehdejší SMB kontrolovala, nezjistili, že by na tom vozidle něco chybělo a ty příčiny té havárie do dneška nejsou úplně objasněny.
0: Následky byly tragické. Kolik lidí tehdy zemřelo a co se vlastně ví, Jano, o obětech?
1: Vůz vylétl mezi diváky a zastavil se až o sloup veřejného osvětlení. Přímo na místě zemřel zkušený brněnský 34-letý závodník Josef Brázda a tři diváci. Mezi nimi bohužel i 4letá dívka. Dalších 19 lidí bylo těžce zraněno. Závod, který měl pokračovat ještě 13 koli, byl po nehodě okamžitě ukončen. Pořadatelé hornického dne navíc na znamení smutku odvolali všechny taneční zábavy a další oslavy, které se ten den měly ve městě konat.
0: A jak se o tragédii v tehdejších dobách informovalo?
1: Podle Jana Runda se o ní v tehdejších médiích příliš nepsalo a mezi lidmi se naopak šířily různé dohady. Například, že závodníci z prvního a druhého vozu spolu soupeřili o jednu ženu. O celé události informovala například Sokolovská Jiskra až o 3 dny později a Rudé právo zmírňovalo Sokolovskou tragédii tím, že v článku o ní uvedlo, že před několika lety došlo k podobné havárii v Le Mans, kde ale zahynulo 80 diváků. Každopádně žádný podobný takový závod se už v Sokolově nikdy neopakoval. O 40 let později, 11. září v roce 2006, byl obětem a zraněným vybudovaný malý pomník přímo v místě havárie, tedy na Sokolovské ulici před domem s číslem popisným 1532. Podle Jana Runda je nutné na tuto tragédii nezapomenout. Podle něj by měla být především varováním, že závodní vozy nemají co dělat ve městě a mezi diváky stojícími bezprostředně u trati. Právě nedostatečná bezpečnostní opatření považuje za jeden z důležitých momentů vůbec největší tragédie v novodobé historii Sokolova.
0: Říká redaktorka Jana Strejčková, která připomněla 60 let od tragické nehody při automobilových závodech v Sokolově. Jano, díky za informace a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Tři města, tři dny plné kultury a pětileté výročí zápisu lázní na seznam UNESCO. Oslavy se zaměřují nejen na propagaci lázenství, ale také na infrastrukturu a nebo třeba moderní mobilitu. Program začal dnes v Mariánských Lázních na nádraží, odkud živě vysílal i Český rozhlas Karlovy Vary. Odpoledne se pak program přesunul na kolonádu ke zpívající fontáně a zakončený bude večer koncertem a křtem nových lázeňských novin jménem Great Spa Times u Lesního mlýna. Program bude o víkendu pokračovat pak v Karlových Varech, ale i Františkových Lázních. Podrobnosti prozradil v ranním vysílání Jitce Broškové vedoucí kanceláře hejtmana Michal Vinč.
1: Karlovy Vary budou slavit zítra, to znamená v sobotu. Co zajímavého nabídne UNESCO park a jaký večerní program město připravilo?
2: Hlavním bodem programu bude just forum UNESCO Park by Springs of Change ve Dvořákových sadech. Celodenní program připravený mladými studenty nabídne veřejnosti workshopy, diskuze a prezentace míst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Projekt zároveň ukazuje, jak se mladá generace může aktivně zapojit do péče o společné kulturní dědictví. Večer od 18 hodin zazní v Císařských Lázních koncert Obrazy z života Karla IV. Od půl deváté oslavy završí festival Světla Vary září 2026, karlovarské dědictví, které propojí historii, atmosféru města a současnou podobu karlovarského kulturního dědictví.
1: V neděli se pak oslavy přesunou do Františkových Lázní, tak jaký program je tam připravený?
2: Závěrečný den oslav ve Františkových Lázních nabídne otevřené památkové objekty, studentský pohled na město i ochutnávky specialit evropských lázeňských měst. Na nádraží bude od 11 do 20 hodin možné ochutat tradiční opatky, pastelky a bonbony z 11 lázeňských měst. Odpolední program doplní Youth Forum Chill Zona. Studentská prezentace Františkovy Lázně včera, dnes a zítra a společenský přípitek 5. výročí. Návštěvníci se mohou také těšit na přednášku o železniční dopravě a rozvoj lázní. Součástí programu budou komentované prohlídky zámečku, chrámu svaté Olgy a lázeňské polikliniky.
1: A ještě dodejme, že mezi městy budou jezdit i speciální lázeňské vlaky Great Spa Train. Tak jak bude toto propojení fungovat?
2: Lázeňský speciál Great Spa Train je symbolem oslav a připomíná význam železnice pro rozvoj lázeňských měst a jejich propojení s Evropou. V sobotu 12. září vyjede ve 12.38 spoj z Mariánských Lázní do Karlových Varů, doplněný výkladem o železnici, krajině a lázeňském dědictví. Jízdenky bude možná zakoupit přímo ve vlaku. V neděli 13. září pak vyjede speciální bezplatný spoj z Karlových Varů do Františkových Lázní v 10.30 a zpět v 16.40. Spoje budou k dispozici do naplnění kapacity.
3: Den v kraji. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je pátek, máme za sebou další pracovní týden a před námi je víkend nabitý akcemi. Naše regionální stopařka Lucka Chládková pro nás zjišťovala, co nabízí právě náš region. Krásné odpoledne, Lucko, z jakých zajímavých akcí máme tenhle víkend na výběr?
2: Krásné odpoledne. Tento víkend bude lidově řečeno opravdu našlapaný. Mám pro vás hned několik velkých akcí. Jednou takovou je Den železnice v Chebu, který nabídne desítky kusů historické i moderní železniční techniky. Areál bude rozdělen do tří světů. Svět historie nabídne ty nejkrásnější historické vozy, svět změny reprezentuje moderní flotilu a svět zábavy už tradičně nabídne bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Nebude chybět ani večerní show.
1: Jízda vlakem, ať už historickým nebo supermoderním, je určitě zážitek pro každého, ale našla si akce i k jinému tématu?
2: Určitě. Jak už z našeho vysílání víte, dnes začala oslava 5. výročí zapsání Mariánských lázní, Karlových varů a Františkových lázní na seznam světového dědictví UNESCO. Připomenu, že dnes se koná v Mariánských lázních, v sobotu v Karlových varech a v neděli ve Františkových lázních. Pro milovníky estetiky a nádechu moderní doby Karlovy vary nabízí festival Vary září, kde se dnes a v sobotu lázeňské centrum promění v magickou světelnou show. Světelná trasa vede od Alžbětiných lázní přes Mlýnskou kolonádu až po Poštovní dvůr.
1: Lucko, historie a estetika je fajn určitě, ale máš pro nás třeba také nějakou hudební produkci?
2: Samozřejmě, v Karlových varech dnes od 18 hodin začíná Jazz Fest Karlovy Vary 2026. V kině Drahomíra ve speciálním dílu cyklu Poezie a jazz zazní jazzem ovlivněné básně českých i světových autorů. O hudební doprovod se postará Milan Krajíc Trio.
1: Věřím, že si ale dohledala i události ze světa sportu.
2: Rozhodně, a to hned několik. Karlovy Vary hostí o víkendu City Triathlon, kde se představí absolutní světová špička. Karlovy Vary se bohužel neobejdou bez dopravních uzavírek, které si tento sportovní podnik žádá. Jejich podrobný seznam najdete na stránkách akce. Pokud byste ale dali přednost klidu a přírodě, lázeňské město láká v sobotu na turistickou výzvu v podobě 7 karlovarských vrcholů. Start i cíl budou na Gétově vyhlídce. Na trasu budou moc účastníci vyrazit individuálně mezi 9. a 11. hodinou. Poté je čeká přibližně 14,5 kilometru dlouhé putování, které je postupně zavede na všech 7 vrcholů a vyhlídkových míst. Sportovní akce se samozřejmě konají v celém našem regionu. Například v Hranicích na Chebsku se v sobotu uskuteční běh městem. V Házlově pak 13. ročník amatérského přespolního běhu. V Abrtamech na Karlovarsku se poběží cross závod a v Mariánské v lázních si děti i dospělí mohou užít akci s názvem Marian Bad Game.
1: Za informace a pozvánky na zajímavé akce v Karlovarském kraji díky naší regionální stopařce Lucii Chládkové.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A poslední pracovní den tohoto týdne, tedy dnešek, přinesl v Karlovarském kraji relativně přívětivé počasí. Jak to bude první víkendový den, to se dozvíme od Pepy Cinka, který je se mnou teď na telefonu. Pepo, hezký podvečer.
2: Pěkný podvečer.
1: Jaké bude počasí?
2: Tak v noci nám oblačnosti začne přechodně dále ubývat. V noci na zítřek nás čeká zpočátku polojasno, během noci začne od západu té oblačnosti pro změnu opět přibývat. Ojediněle se může objevit nějaká slabší přehánka, ale nad ránem se to zase otočí a oblačnosti nám začne opět ubývat. No a ranní teploty nás čekají zítra 10 až 7, na horách pak 8 až 5. No a co se týká zítřejšího dne, tak čeká nás takové střídající se počasí. Střídat se bude sluníčko s oblačností. Více slunečních paprsků si užijeme po ránu a potom znovu v pozdějších odpoledních hodinách. Během dopoledne začne poměrně rychle přibývat kupovitá oblačnost, která nám bude oblohu částečně místy zakrývat. No a ojediněle se opět může objevit slabší přehánka, především tedy na horách. No až později odpoledne se ta kupovitá oblačnost bude opět rozpadat, no a oblačnost se bude protrhávat. No a co se týká zítřejších maxim, tak ty vystoupí na 19 až 22, na horách 1000 metrech tam očekáváme hodnoty kolem 14, no a vítr bude vát zítra slabý, odpoledne přechodně až mírný severozápadní rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Meteorolog Pepa Cink s námi ve vysílání pátečního dne v kraji. Pepo, díky za počasí, hezký víkend, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Celý týden jsme pro vás připravovali ty nejzajímavější a nejdůležitější informace, které přináší náš region, a shrnutí přichází každý den mezi 17. a 18. hodinou v pořadu Den v kraji, který se ten páteční tedy blíží do svého konce. Máme přesně 5 minut před 18. hodinou, budou tady za chviličku čerstvé zprávy s Matějem Štechem. No a David Forst se pro tento týden loučí, připraven budu opět samozřejmě v pondělí, přesně v 17 hodin po zprávách. Mějte se krásně, užívejte víkend a naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Hranicích u Aše bude zítra charitativní běh městem. Paliva v Karlovarském kraji od minulého týdne zdražila o více než 2 koruny. České soudy letos vyhlásily zatím 538 firemních bankrotů. Zítra bude polojasno, později oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. V Hranicích u Aše zítra startuje charitativní běh městem. Akce s podtitulem Rozhýbejme naše hranice nabídne tratě pro dospělé i nejmenší účastníky. Veškerý výtěžek ze startovného získá chebský hospic svatého Jiří na provoz mobilní paliativní péče. Podrobnosti doplňuje organizátorka Štěpánka Mašlárová.
2: Běh je určen pro různé věkové kategorie, od těch úplně nejmenších. Běží opravdu děti třeba od těch 2 let, někteří i za ruku s maminkou. To je takzvaný plyšákový běh, kde je to opravdu pár metrů k plyšákovi. Na tady té trase děti čeká takové prehistorické překvapení.
0: Program v centru Hranic u Aše startuje na Masarykově náměstí zítra ve 14 hodin. Pohonné hmoty v Karlovarském kraji za poslední týden výrazně zdražily. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 44 korun a 7 haléřů. Před týdnem byl o 2 koruny a 4 haléře levnější. O 2 koruny a 5 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 47 korun a 74 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější benzín v kraji prodávají na Karlovarsku. Nejméně platí za naftu motoristé na Sokolovsku. Paliva jsou nejdražší na Chebsku. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. Ve Spojených státech si připomínají čtvrtstoletí od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a že Amerika na své mrtvé nikdy nezapomene.
3: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hegseth. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Sport. Mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále seriálu ve španělském Seu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až skoro zataženo. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Zítra čekejte polojasno, přes den bude přibývat oblačnosti až na oblačno a ojediněle se mohou v odpoledních hodinách vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane slabý proměnlivý odpoledne, přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřena část ulice U Tvrze.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky, muziky pokračujeme 10. dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám bude hrát malá dechovka Karlovarka Josefa Jiskry se zpěváky Jiřinou Bačovou a Jiřím Procházkou. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

Polkou svého kapelníka Josefa Jiskry s textem svatopluka Radešínského Kapelu Hraj se představila malá dechovka Karlovarka a pěvecké duo Jiřina Bačová s Jiřím Procházkou.

V roce 1965 založil Josef Jiskra spolu se svými kolegy hudebníky Karlovarského symfonického orchestru malou dechovku Karlovarku. Nástrojové obsazení souboru bylo netradiční. Flétna, klarinet, dvě trubky, pozoun, dva lesní rohy, tuba a bicí nástroje.

Karlovarka se stala brzy populárním souborem. Koncertovala a hrála k tanci pro návštěvníky Karlových varů a pacienty v lázeňských domech a hotelích. Pravidelně hrála promenádní koncerty na lázeňské kolonádě.

Josef Jiskra byl kmenovým autorem souboru. Jeho aranžmá bylo základem specifického zvuku Karlovarky. S Karlovarkou spolupracovali také skladatelé Miloš Hojda, Jaroslav Novák, Jaroslav Škabrada, Rudolf Gruber a Jiří Temel. Z textařů to byli Karel Fischer, Svatopluk Radešínský, Jan Blaštík a Ladislav Nuzart. Notový archiv souboru obsahoval cirka 2000 titulů.

čas. Když začala Karlovarka studiově natáčet pro Československý rozhlas Plzeň, rozšířila se její popularita po celé republice. Také Československá televize živě odvysílala z lázeňské kolonády několik nedělních dopoledních koncertů Karlovarky.

Malá dechovka Karlovarka zakončila svoji činnost v roce 1979, kdy kapelník Josef Jiskra se souhlasem úřadu obou států s rodinou vysídlil do Spolkové republiky Německa. Od ledna 1980 zastává místo hudebního ředitele v městě Crailsheimu. V roce 1987 se stal krajským dirigentem hudebního svazu oblasti Hohenlohe. Při odchodu do důchodu byla Josefu Jiskrovi udělena zlatá medaile za zásluhy o hudbu, což je nejvyšší vyznamenání hudebního svazu spolkové země Baden-Württemberg.

S Josefem Jiskrou jsem se seznámil v roce 1975, kdy jsem jako mladý hudební režisér natáčel v plzeňském rozhlase jeho malou dechovku Karlovarku. Zapůsobil na mě, s jakým klidem, rozvahou a vysokou muzikantskou profesionalitou vedl ve studiu svoji kapelu. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

0: nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Příjemný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu pravidelné folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes ho naplníme krásnými lidovými ukolébavkami, které naše babičky nad kolébkou zpívaly svým dětem a které se jako vzácné klenoty mezi lidovými písněmi dochovaly až do dneška. Pěkný a klidný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Řekněte sami, co může být krásnějšího, než když maminka tichým hlasem zpívá před spaním svému děťátku. V minulosti ho přitom navíc kolébala v kolébce a svůj zpěv tak doprovázela i jemným pohybem. Možná si vybavíte nějakou krásně vyřezávanou dřevěnou kolébku, kterou jste mohli vidět třeba někde v muzeu. Tak právě tento obraz si teď ve své fantazii udržte a poslechneme si první dvě ukolébavky. První bude Schocka a ta druhá z Nepomucka.

Nejstarším typem kolébky, o kterých si také povídáme v dnešním Špalíčku, byla jakási závěsná kolébka z plachty, z provazy nebo popruhy v rozích, za které se zavěšovala venku na tři tyče u vrcholu svázané a zaražené do země. Zavěsit se ale mohla i na silnou větev nebo ojz vozu. Takové kolébce se říkalo hejčadlo, hejčedlo, býba a podobně. V místnosti se taková plachta přivazovala na bydlo u stropu. V plachtě se dítě na peřince kolébalo rukou anebo taháním za provaz. Taková plachtová kolébka se u nás používala až do 20. století.

V dnešním špalíčku posloucháme krásné české lidové ukolébavky a také si povídáme o kolébkách, které používaly naše babičky a prababičky. Takzvaná hejčadla, tedy kolébky z plachty, o kterých jsme si povídali před písničkami, byla generacemi prověřená a také velmi oblíbená pro jejich praktičnost. Snadno se přenášela a instalovala venku, když třeba žena pracovala na poli. V interiérech našich předků jste ale mohli narazit i na dřevěné kolébky, režné i jednobarevně natřené. Zdobené byly řezbou, ale i ornamentální malbou. Na kolébkách se často vyskytovaly krásně vymalované rostlinné motivy, třeba ptáčci, věnečci anebo srdíčka, a objevit se mohl také monogram anebo letopočet.

Na vlnách Českého rozhlasu dnes posloucháme ve špalíčku lidových písní krásné české ukolébavky a ještě můžeme dodat, že nejmladším typem kolébek býval proutěný košík posazený na kolébadla. Ten se užíval na přelomu 19. a 20. století. I když v té době už byly kolébky postupně nahrazovány dětskými postýlkami. No a dvě zajímavosti na závěr. Naši předci na kolébky kreslívali svěcenou křídou ochranná znamení proti můře. A také se věřilo, že kolébka se nesmí kolébat na prázdno, aby se dítěti nevykolébalo z paní. Tak doufám, že i vy po dnešním špalíčku budete mít krásný spánek. Hezký a klidný večer a dobrou noc vám dnes od mikrofonu přeje Michaela Vondráčková.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Před 75 lety hranice mezi Československem a západním Německem přejel takzvaný vlak svobody. Hrad Loket na Sokolovsku se v sobotu rozvoní cibulí a česnekem. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Zítra bude polojasno, později oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Česko si dnes připomíná 75. výročí útěku na západ známého jako vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí a podle historika Jana Kalouse šlo o ojedinělý únos.
2: To prostě bylo naprosto unikátní. Vlastně už nikdy potom se něco podobného ani teoreticky opakovat nemohlo. Svým způsobem tohle je zřejmě největší úspěšný překonání československé hranice po únoru 1948.
1: Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců. Pod hradí hradu Loket zítra ožije tradičními slavnostmi cibule a česneku. Od 10 do 17 hodin čekají návštěvníky cibulové a česnekové speciality, stánkový prodej a doprovodný program pro malé i velké. O zábavu se mimo jiné postarají flašinetář, taneční skupina Loketky a duo Patrick Music. Připravené bude taky představení divadlo Letadlo průzkumníci v lese a mnoho dalšího. Vstup na akci je zdarma. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
1: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo, že izraelská armáda zabila v pásmu Gazy jednoho z jeho velitelů. Izrael už dříve informoval o jeho smrti po čtvrtečním leteckém úderu na jihu pásma Gazy. Útok se odehrál v době, kdy Izrael pokračuje v leteckých úderech na region, a to i přes americké snahy Spojených států obnovit příměří z roku 2025. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy od počátku bojů v pásmu Gazy zabila přes 73 tisíc Palestinců. Sport. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Počasí. Zítra čekejte polojasno, přes den až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V ulici Marie Rovenské v Karlových Varech se střetlo osobní auto s cyklistou. Zasahují tam záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně, to je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne, jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je nejohebnější jazyk ze všech a každé slovo si začne ohýbat. Ale zjistili, že teď ještě předběhli dobu a skoro nikdo to nepoužívá, ale můžeme. Jinak je to v podstatě chápáno jako slovo nesklonné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je...
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom 1/2 jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na opoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží 2. svačina a teďko už za stopám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je 2. večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí ale... přežíráním teda.
2: No.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, ano, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, no. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak ti podívej, jsem břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína, no co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7. Ne?
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, hosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano,
0: zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A ano, tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tady má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře. Je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní doktorko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy. To je teďko neuvěřitelné. Věřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté. Takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin. A dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme, na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: celého hnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte

0: to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
1: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřující k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle

0: Ta v roce 2012 měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
0: Pak ve 17. roce se měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
0: Já jsem nepřibrala, prosím, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
2: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
2: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900. Jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak.
2: Ptejte se.
3: Dobrý den, tady je Prnická. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím.
1: Ne. Prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách. Nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
2: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Absces.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, v
1: sítlech. Aha, jejda, mane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
2: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má
3: dobrý
2: puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde,
3: takže,
2: to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina a nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
0: To jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak jste šla mastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Víc

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale
1: a
0: bude
1: je
0: ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho určitě si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme, tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano, který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4 tisíce brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8 tisíc pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. Grand Slamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
7: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
8: Byla na Kanárských ostrovech.
9: Nebyla, my necestuju přes cestovní kancelář.
10: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
8: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře berem ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
11: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
12: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně, ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
12: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
12: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem.
12: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
12: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
12: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo výjima samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich se psala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní kategorie.

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko. Tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo. Tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem 3. třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za 1 šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook & Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. 45tník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Gerig, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerig si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasnou

0: v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
1: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopilený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30 až 40%.
0: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přehánkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší. A oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu. A ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším. A někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, beze změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádnej chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu. Zásadních, z důvodu zásadních. Tedy jsou to dva světy. Svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku. Ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko. Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci. Je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté. Jako by to byly, říkám, dva světy. Jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích. Naopak, vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo, jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost být hochem, chlapcem anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mne otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích

jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jak si to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena dvěma uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěžest roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro ubohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrble jeho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech brouka.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně, no ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa. A tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A v létě
0: takové
1: vždycky
0: ty
1: se to
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojujou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my si zbiolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano, jestříkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo, já jsem ho tady... lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo, teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo, odělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ně nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat, no nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhrozila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusný. A
0: no
1: potom
0: jo, ale
1: tady má...
0: kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo léta, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo. Takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky. Oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuji za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já jsem u lesa tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou
0: stručně.
1: Se mě stalo, ano. Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: U lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer. Přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. Jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak se setměl chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovek.
0: A ne,
1: potom, jak jsem se dala a odstěhovala do Zlína, to je velké město, však víte, ne Zlín, zna kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně jsem měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a přiletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No, taky
0: co vy?
1: Jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby do zrnava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku len do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: To tam mám posypat, no, že to tam mám posypat, tak to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho no, tak se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě, jak jsme bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik připravku, já jsem zkoušela hledat to. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No. To patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk? Ty nevíte, na bramborech takové ty mandelinky.
1: Jo, se to jmenuje mandel. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mandelinky. Mimochodem. Na bramborech toho je, jak zase je.
0: Mimochodem, už tenkrát.
1: To mě někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásušit a má se to posypat.
0: Aha, úda, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala v Delke Tundra v restauraci, tak dáte to. Tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, aby ten sod vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě, místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rozdomácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce. Jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tuhle věc nemusím, ale zpěty k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení. Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani Jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání od myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co si co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Haló, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a no, jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby opatrně, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale
2: brouci.
0: Ano, to já jsem
2: si myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí.

0: rozumí než my všichni tady dohromady a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
1: To nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě jako, posíláte omluvenku, ne?
1: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku za dlouhých letních večerů, že byste se...
1: No, tak to bych asi ne. Jako, nebojím se moc těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako, asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
1: Na krmítku a pejsky a tak. No.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
1: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přesedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když
0: to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, tykadlo.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: že jo? Naštěstí jsem se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte podruhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam jsem chtěla takovou veselou historku, to mě mohly být tak 2 až 3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové,
0: tak, když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala les po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to
0: mandelinka,
1: nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady stršeň, tak to musím říct, že stršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se tlumce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro, všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych si chtěl zmínit, já už jsem třeba teďkon hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak bývaly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo no to, jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: A seku. Řekněme
0: umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, no, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl, jako masařku, mouchu, jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýl, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech Brouka žít a doufám, že se připojíte
1: se
0: i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné, tohle si myslí opravdu vaše žena, teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, a nebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu ano, vysílání?
2: Ano, tady psáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom prosím křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No. Dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo pa by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty brouci a to zvířata, ty jsou tady opodstatně s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Prosím. Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba, jo, tak například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám, to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelný posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju moc.
1: No já děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No... není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Světluští láska, tady i věta, tuším napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvišková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc, nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Dalším... Masařky teda nevyhynuly ještě, jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle. Takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince.
0: Hmm.
1: Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky? Nebo já nevím,
1: To jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: No jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. po 22., ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuju pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně 87., tak třeba takové masařky zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel. Ale že by to bylo takhle rychle? No, ne, že bych nevěděl.
1: No,
0: vlastně
1: pravdu,
0: co?
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Sucho. Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cizí stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najmě po druhé, za co tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl ano. Komáry, tak laštovky a něco běžně mají co žrát.
0: Pravda. No, ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, tak, dobrou noc
1: tak
0: a posílám
1: dobrou
0: mouchu.
1: Taky. A děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malej klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Každou chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci, nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: s nimi problémy.
0: Ale občas
1: se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby
1: ne,
0: z vaší
1: žít.
0: Vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině usní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dněma mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova.
3: No, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba. ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských a na tom byly takový jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, to teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Že to dobře, hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: No aspoň. A teďko, když to šlo o tom hmyzu, tak ano. My jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No, to je ta chemie. No. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much. Dneska není nic. No.
0: Mm. To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: pomáři.
1: Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsou od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl, no nevím, že jsem měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu a vám ještě... teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. Ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, co ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oplodněnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, správně dlouhej a udělá to správnou plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřují se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné.

0: třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj, nebo od
1: nic
0: ní, není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je slyšení.
0: Přesně, tak. Určitě, určitě, určitě. Mimochodem, já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčán. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a naši tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla pod těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? No. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl airovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: domrch.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Horyče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Horyče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko.
0: No
1: a
0: vás,
1: já jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže, protože teď už žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeji. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta... Vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky... Kofola je prevít, teda vám řeknu.

0: Slavko Fola.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
2: já zdravím všechny, kdo poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osa. Takže jedno žihadlo do mandle, samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. A teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě vosí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho seškrát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě švihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No, je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to slaďoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zvědavit, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí, jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál, už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariété Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační ano. zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkný. Já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě...
3: A, ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas no, tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo,
3: ano, jistě, to že... prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom... Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: řečno, to stačí,
4: jako teda...
3: To stačí, děkuji,
4: stačí.
3: To
4: stačí. Jsem celá z toho taková...
3: Ano, ano, jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je -8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištora, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale vy byste...
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se mi tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň. Abych se vás nerad dotkl. Pane, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na +4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se mu vedne? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že... No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to bylo věděl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapálí.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, jo. Bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a... Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru!
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Zase Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musí, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela?
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup, tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhým. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chceš
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Ako první korčulík, kde se volně svedu plukček. Škrtí na hudbu, proč by se zavetěšili. Cestou hudbu byl iba jednu piruetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jim mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá brasá holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: taky... Pamatujete si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju, se bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie. Já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli
2: dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci neztrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte restriky,

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až no, tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí, ale ne,
8: on žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No tak děkuji, tak prosím, tak přejdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
5: Ano. Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
10: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další vrš, soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu
11: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
12: Machovou.
11: Liduško.
12: Liduško.
11: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
11: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
13: Doktor Novotná.
14: Dobrý den. Dobrý den.
13: Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Dobrý den.
15: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
14: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
16: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
17: Je nějaká provokace, ne?
15: No.
14: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
17: Logické, my tu denně všíváme budíky.
16: O čem poradit?
14: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
16: No, ne, to vám někdo přednášel?
14: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
16: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: dávno chytli jinej vlak.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.